0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90.9 poprvé.
2: Rádio 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: prostě panáku blbec,
1: pitomec,
0: říkat dědovu.
2: Inhaluje.
3: No, doufám, že ne
2: růz. Ne, inhaluje.
4: Inhaluje Radio 1.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

a woman, but I don't know how. I throw up most mornings and what.

hands holding a toolbox and a baby bonsai tree.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
2: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
1: Poprvé u nás.
2: 23 sportů.
1: 101 disciplín.
2: 3,5 tisíce sportovců.
1: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
2: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
1: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
2: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
1: Více na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
9: Reklama na Radio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Dobré ráno, milí posluchači Rádia 1. Před malou chvílí odbyla 6. hodina ranní. Vy posloucháte vaše oblíbené rádio na frekvencích 919, 975, 98,7 a 100,2 FM. Posloucháte Rádio 1 ve čtvrtek 18. června roku 2026 a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička. Začíná ranní směna, tady ve studiu to znamená, že to budu zhruba 3 hodiny vybírat hudbu. Hudbu, která vás doufám příjemně provede dnešním ránem, ať už děláte cokoliv. Začnu tak jako vždycky hodně zlehka a pomalu. Tohle je Hior Chronik a Jara Asmar, skladba Everything Starts After the Horizon. Tak příjemný poslech s Rádiem 1.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Závratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Legendární hudební skladatel, producent Brian Eno spojil síly s konceptuální umělkyní Betty Wolf a rozhodli se, že společně vydají hned tři alba. Nazvali je Luminal, Lateral a Liminal. Oni se oba dva, tito umělci, hodně angažují v environmentálních akcích. Jsou také členem klimatické neziskové organizace Earth Person. Tak se rozhodli, že všechny ty vinily a CDčka, které výjdou, budou vylisovány na eco-friendly bio PVC, známe také jako bio vinyl. Na Rádiu 1 jste mohli slyšet jejich společnou skladbu Afterlife. Na celý koncept všech tří alb je hodně ambientní, hodně dream music. Ostatně, co byste taky od Briana Ina v poslední době čekali. Tohle už jsou Grand Brothers v 6.23 na Rádiu 1, skladba nazvaná We Collide.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na open air hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
3: Tak teď je ten správný čas.
2: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
3: Nejvyšší výkupní ceny.
2: Peníze i hned na ruku.
3: Vše vyřídíme za vás.
2: Přebereme záruky.
3: Nabízíme i možnost protiúčtu.
2: Přijeďte.
3: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
2: Tým Autocentra Davokár.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
10: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem The Wave,

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Na rádiu 1 v 6.53 dozněl Manson Brown, skladba nazvaná Golden, a už se pomalu rozeznívají první tóny projektu App Shallow Hits. Dodám jen, že čtvrtek 18. června od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička, taky přeju všechno nejlepší Milanům, kteří dnes slaví svátek.

0: Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sestřičky a bratříčkové, rád bych vás pozval na festival Nefestík, už tenhle víkend v Nepomuku. Budou tam WWW Neurobeat, Wolves of Satan, Athéna Chlebová a spoustu dalších kapel a DJs. A tak já, MC Dr. Kary, já tam budu v neděli od 5. Tak ahoj na Nefestíku!
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
14: Reklama na Radio 1. Ah.

Trumpetista Nils Petter Movar jako host, producent Alvanoto ve skladbě Berlin Orbit 4 z chystaného alba Be Quiet, který by mělo vyjít na label Edition. Toliko krásná zvuková krajina, ve které jste si, doufám, příjemně zaplavali krátce po 7. hodině ranní. A teď už Dirty South. Skladba nazvaná Lost to be Found. Tak příjemný poslech s Radiem 1.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony,

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
10: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
14: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
13: Byla. To dobré začíná u nás.
15: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává nejen Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
16: Reklama na Radio 1.

Rok 2019, album I'm Easy to Find, skladba Light Years, která tohle krásné album zakončuje. Ano, kapela The National. Ve 7:45, teď na rádiu 1, Your Chronic, skladba nazvaná Broke Me.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
5: Poznáváte to?
6: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
5: Ale s tím bude konec.
6: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
5: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
6: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
6: Děkujeme za trpělivost.
5: Vaše hlavní město Praha.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino, today is yours. Feel good.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Reklama na Rádio 1.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na filmový festival Zlatý oči.
2: Zlatý?
3: Oči.
2: Oči. Tak ještě jedno. Zlatý?
3: Oči.
2: 19. a 20. června proběhne v kampusu Hybernská filmový festival studentstva a teorie audiovize. Tentokrát s tématem
3: Vočistec.
2: Jak je zvykem, budeme promítat studentské filmy ze všech koutů světa a letos k obvyklým soutěžním sekcím přidáváme i předpůlnoční Nevěřím vlastním očím.
3: Těšit se taky můžete na multimediální výstavu s názvem Umění na konci tunelu, která rozvíjí téma očistce jako meziprostoru, místa transformace a naděje.
2: V rámci doprovodného programu nás čekají koncerty, performance a další brikule.
3: Tak doražte 19. a 20. června do Hybernský.
2: Vstup je volný.
3: Pátek na kalbu nebo na Zlatý oči?
1: Zlatý oči!
3: Rozvedla se se mnou stará!
4: Zlatý oči!
3: 9 desetin očařů doporučuje!
4: Zlatý oči!
3: Podle mě hrozně řvete, kucí. Neměl chcete si začít zajít na Zlatý oči?

Olivia Rodrigo, skladba The Cure, a single z alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, které vyšlo asi před 4 nebo 5 dny na labelu Geffen Records. Téhleté mladé, velmi talentované a možná také v Čechách známé herečce a skladatelce a muzikantce Olivia Rodrigo. No, protože to je dobrý pop, tak ho tady na Rádiu 1 máme a já jsem vám ho zahrál. No, následující minuty budou patřit trošku jinému příběhu, který píše muzikant a excentrický skladatel Mickey Blanco. Tahle věc se jmenuje Little Feet.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Poznáváte to?
5: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
4: Ale s tím bude konec.
5: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
4: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
5: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
5: Děkujeme za trpělivost.
4: Vaše hlavní město Praha.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Tři čtvrtě na 9. Radio 1. Za malou chvíli budu končit a budeme se střídat s Honzou Markem. A ještě než tak udělám a než se rozloučím, tak mi dovolte pohled do programu Radia 1. Pokud budete poslouchat dál, tak vás jistě Honza Marek uspokojí výběrem muziky, bude vysílat do 12. hodiny. Po něm přijde do studia Jana Kománková, její čas je 12 až 15, od 15 potom vysílá Stanislav Zima a od 18 do 19 hodin se těšte na Odvážné palce a Ivetu Nebesařovou. V 7 hodin vás klasicky čeká celé nepřerušované CD v pořadu CD Nonstop, dnes CDčko od Doggy Dog Impet. V 8 hodin potom hit paráda Rádia 1, no a v 10 hodin večer pořad AM 180. Na Rádiu 1, respektive stránkách webových Rádia 1, najdete také pohledy do hit parády Rádia 1 a do Velké sedmi. Je tam spousty zajímavých informací, aktualit ze světa kultury. A taky tam je tracklist, i ten můj pod jménem Mikoláš Růžička. Najdete tam všechno to, co jsem od rána o 6 hrál. Moc vám děkuju za pozornost, pokud vás dnešní vysílání a poslech Rádia 1 se mnou bavil a naplnil, tak mám radost. A budu se těšit zase za 14 dnů v 6 ráno naslyšenou. Do té doby se mějte moc hezky. Ahoj. Yeah.

0: There is like a new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from, or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing. Right, what I'm hearing.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín Uni k tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu Uni k dostání za standardní cenu. www.magazinuni.cz.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: V Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
14: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
15: Reklama na Radio 1.

9 hodin 9 minut, vy posloucháte Rádio 1 čtvrtek 18. června, svátek mají všechny Malanové. No a od mikrofonu Rádio 1 už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Včera jsme tady měli den s hudebníky, poměrně netradiční program, já jsem si poslech všech těch setů moc užil. No ale dnes už se vracíme do klasických kolejí díky Mikulášovi za to, že tady s vámi odtáhnul celé ráno. Po mně se budete moci těšit na Janu Kumánkovou a Standu Zimu. První skladba, kterou jsem hrál, John Vanderslice, rodák z Kalifornie, člověk, který ho znáte, můžete znát z mnoha hudebních spoluprací a který v Oaklandu a v San Francisku vlastní studio Tiny Telephone, kde nahrál album hodně důležitých jmén. No a my jsme si z jeho chystaného alba, které ponese název Focus, hráli skladbu s názvem From the Life of the Marionettes. Teď už Hank Heaven se skladbou, další novinkou, skladbou Fred, právě teď na rádiu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Будь

0: velkých prodejnách e-obuví. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
9: Reklama na Radio 1.

hrál na mě Hulahu se skladbou Spánok. A teď už střední vlna je skupina Projekt, který jste včera mohli slyšet v rámci Dnes hudebníky na Rádiu 1. A když už tady byli včera, tak si dnes pustíme jejich skladbu Poslední dny Rádiu 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1, právě nám dozněla Fouší s novinkou skladbou Drive. Před reklamou to byly třeba bratři Orfové se skladbou Co nejdál, anebo skupina Dvořák a jejich single Jsem hroznej. Teď už švédská spolupráce kapel Horse Vision a Good Ear, skladba YSL, právě teď na Rádio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Na Rádiu 1 si právě teď pouštíme hned po sobě dvě taková protřelejší jména. Právě nám dozněl projekt Bonobo, projekt, za kterým stojí producent Simon Green. Tady byl nový single skladba Me and You, která právě vyšla samozřejmě na labelu Ninja Tune. Teď newyorská skupina Interpol, skupina již minimálně první tři alba byla pro mě kdysi mimořádně zásadní, ta další už ne zas tak moc, ale vždycky se mi líbila solová tvorba Paula Bankse nebo Juliana Plentyho, chcete-li, nebo třeba jeho další skupina Mass. No a právě jako solová tvorba Paula Bankse zní i nejnovější single skupiny Interpol, skladba This Mirror Waits a Done, která se docela povedla a my si ji právě pouštíme na rád.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Písnická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
2: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
1: Poprvé u nás.
2: 23 sportů.
1: 101 disciplín.
2: 3,5 tisíce sportovců.
1: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
2: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
1: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
2: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
1: Více na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
7: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřený dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
8: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává nejen Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
9: Reklama na Radio 1.

Je to tak, je krátce po 10. hodině a na Rádiu 1 začíná právě teď kulturní servis. Z kategorie festivaly právě nám probíhají festivaly Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. No a dále Landscape Festival, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Z kategorie galerie v kulturní stanici Galaxie. Tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Společná výstava Vladimír 518 a Epos 257. The Chemistry Gallery Pat Orton a výstava s názvem Tvoje krev, moje růže. Na Pražském hradě, konkrétně v jízdárně Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. V galerii Středočeského kraje Melzer, Kincel a Hilmar v letech 1968 až 78. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci výstava NGP 230 let. V DOXu v 6 hodin se můžete těšit na vernisáž výstavy Radky Bočevič, výstavy s názvem Faust. Galerii hlavního města Prahy, konkrétně v knihovně, výstava Expanze a to přírůzky v letech 2013 až 25. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Trnkova zahrada 2. V Rokapé Jan Pospíšil a Houseline. Muzeum Montanelli, výstava s názvem Who, Why. V Kaštanu scéně Unijazzu všechny krásy světa. V Kunzále Praha William Kentridge a The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně Rudolf Sikora a výstava s názvem Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomen ve světě moderní architektury, galerie Josefa Subka, Mucha, Štrety, Šimon a Prejsik, fotografie grafiků, galerie Lázně Liberec, Jiří Černický a Západ země ze slunce, na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní, ve Vile Pele Andrej Dubravský a jeho výstava The Rest, v Meat Factory, totiž v galerii Kostka, Porzos Lerins a výstava Spectre in the Wedge, galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera a velkoformátové limitované printy. V nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo. V galerii etc. Art Petr Kalmus a první živý svatý. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machutka a jeho nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. V osmice Humpolec Present Perfect, otisky času v současné keramice. V Kempu, totiž v Centru architektury a městského plánování, výstava Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. V Novoměstské radnici František Koudelka a jeho výběr z díla. V Depu 2015 v Plzni Jan Lichtenberg Art. V Artoto galerii v Uhelné mlýně Timo a Bude. Ve Veletržním paláci Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. Galerii Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a jeho zvukové projekty. V šítárně Unijazz Boskovici objektivem výstava fotografů Boskovického festivalu. V Karpuchy na galerii Natálie Pejchová a její výstava Stay in Touch. No a v galerii C12 Michal Sinek a jeho After Image. No a v neposlední řadě na Rádiu 1, na co se dnes můžete těšit, od 12 bude vysílat Jana Kománková a hned pod ní tradičně od 3 do 6 Standa Zima. Bude tady taky hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám nemohu říct kdy, ale řeknu vám, že v 6 hodin uvede tentokrát Viktor Palák pořad Odvážné palce. V 7 hodin se můžete těšit na CD Nonstop, kde zazní skupina Dog Eat Dog s albem Amped. Od 8 hit paráda Rádia 1, 5 novinek a nový čerstvý žebříček hudby dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě běží na webu radio1.cz a vy ho tam až do 12 hodin odpoledne můžete ovlivnit. No a po hit parádě na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM 180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Wolfem. To byl kulturní servis na Rádiu 1. No a my se jdeme pustit skupinu Pretty Six, jejich nejnovější věcí singlem, skladbou Home to Hide. Posloucháte

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Na rádiu 1 nám právě dozněla brooklynská skupina Rips s jejich nejnovější věcí singlem Not a Boogie. Další věc bude možná kontroverzní pro posluchače Rádia 1. Já vám prozradím tajemství, ona je kontroverzní i v kanceláři Rádia 1. No a mluvím samozřejmě o americké umělkyni Olivie Rodrigo, která má venku třetí album s názvem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. No ale třeba vás obněkčí, že nejen, že se úvodní single z téhle desky jmenuje The Cure, ale na skladbě, kterou si právě pouštíme s názvem What's Wrong With Me, tak to je taková spolupráce s někým, kdo se jmenuje Robert Smith. Posloucháte Radio.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklep do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
11: Reklama na Radio 1.

0: už tady zní skupina Dune Rats se skladbou Am I Ever Gonna See Your Face Again? No a nezní náhodou, protože je tady další soutěž. Soutěž v rámci kulturního léta, další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění Pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne příští týden od pátka 26. do neděle 28. června na Pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psali historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě a na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated People z Los Angeles, dále kulturní Dog Eat Dog a australští Dune Rats nebo PSH. Více o programu, vstupenkách a registraci jezdců najdete na webu mystic.sk8cup.cz. No a co můžete dnes vyhrát? Za chvilku jeden z vás vyhraje dva lístky na Mystic Skate Cup, dále voucher v hodnotě 500 korun od rockspring.cz, triko od mamboshop.cz, skládací láhev od pod 7 kilo, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected. A na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy Kopas. No a ještě mi nevolejte, protože telefon je vyvěšený, začněte vytáčet až ve chvíli, kdy vám řeknu, že můžete, ale můžete si rovnou vytočit číslo do studia Rádia 1, které je 210-323-919. No a teď důležité otázka, která bude tentokrát snadná, protože se ptám na Mystic Skate Cup, tam ten rozhlučí nekompromisní parta Dune Rats. No a já se ptám, z jaké pocházejí země. Ono už to tady jednou zaznělo, ale já vám dám rovnou možnosti, takže to bude ještě jednodušší. Je to buď Irsko, nebo USA, anebo Austrálie. Volat na číslo 210-323-919 můžete teď. No a já tady mám prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, tady taky Honza.
0: Čau, Honzo.
1: Tak já si myslím, že to je z Austrálie určitě.
0: Ty si to myslíš dobře, ty to víš. Skupina Dune Rats, která vystoupí na Mystic Skate Cup, je skutečně z Austrálie a ty si teďka vyhrál nejen dva lísky tady na tady tu akci, ale ještě celou sadu výher v rámci Paráda. Našeho kulturního léta. Já ti moc gratuluju.
1: Díky moc.
0: A jenom tě, Honzo, poprosím, vydrž mi ještě chvilku na drátě, my si mu vysílání řekneme více k té výhře.

CD Nonstop. Americká skupina Doc E. Doc kombinuje ve své tvorbě styl jako hardcore punk, hip-hop, metal či funk. Jejich třetí album Amped vyšlo v roce 99 pro značku Roadrunner a vy ho uslyšíte v souvislosti s jejich koncertem na Mystic Skate Cupu. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Posloucháte Rádio 1, je 10:45, no a my si tu hrajeme samé hudební novinky. Teď máme za sebou dvě dua, to první z Texasu si říká Howdy a my jsme si poslechli jejich single Blast. Teď už britské duo Still Blank a skladba s názvem Love Guilt.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sestřičky a bratříčkové, rád bych vás pozval na festival Nefestík už tenhle víkend v Nepomuku. Budou tam WWW Neurobeat, Wolves of Satan, Athéna Chlebová a spoustu dalších kapel a DJs. A tak já, MC Dr. Kary. Já tam budu v neděli od 5. Tak ahoj na Nefestíku.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
12: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
13: Reklama na Rádio 1.

Tam se pomalu blíží 11. hodina. Vy posloucháte Radio 1. Před chvíli nám tady dozněla newyorská skupina Grumpy s novinkou skladbou 25. No a teď už hudebnice z Burlington ve státu Vermont, která se říká Lily Seabird, a její skladba Election Day.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Na Radio 1 nám právě dozněla skladba Lucky Again z nové desky švédské hudebnice Likely. A tahle skladba a i ta následující jsou pozvánkou na festival Metronom, který se uskuteční už tenhle týden. No a vedle těch headlinerů vám určitě doporučím zaměřit se na některé z těch trošičku menších men. Doporučil bych vám třeba skupinu Oxys nebo hudebnici Ila Minus. A další doporučení, to si zahráme přímo teď a je to další návštěva Severu Duo, které se nachází, které působí jak v Dánsku, tak v Norsku a jejím duo Smers a my si právě teď pouštíme jejich skladbu Spring Summer. Posloucháte Radio 1.

když jsme u těch pozvánek, léto je samozřejmě v proudu, plném proudu festivalů a díky tomu vám občas unikne nějaký ten jednotlivý koncert, kterým by mohl být i fakt, že 2. září vystoupí Kurt Weill v prostoru Archa Plus, takže si pustíme jeho single z jeho nejnovější desky, skladbu Chance to Bleed.

Ano, to jsou výhledy Rádia 1. A do třetice všeho dobrého, do třetice všech pozvánek. Pozvánka na festival Creepy Deepy, který se letos poprvé po mnoha letech v Kutné Hoře přesouvá do Prahy, konkrétně na pražský ostrov Štvanice. No a festival začne už v pátek 10. července a vystoupí na něm mimo jiné skupina Death Crash, kterou mám tady na Rádu 1 rád hraju, je to londýnská skupina, no a my si právě teď pouštíme jejich letošní skladbu Somersaults. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Letní kapela počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Reklama na Radio 1.

0: nějakou blbec pitomec. Já mu říkám dědovůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
3: rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.
4: Hodin 33 minut. No a teď už návrat na nejnovější desku dánské skupiny Ice Age, tedy skladba No Fear.

Je to tak, 11 hodin 41 minut, čtvrtek 18. června, svátek slaví všichni Milanové. No a na rádiu 1 je čas na druhou část našeho pravidelného kulturního servisu.

Kaštanu scéně Unijazzu v 8 hodin večer vystoupí Tereza Richterová a veřejně nepřístupná vodní plocha. Na sedmičce tím mám samozřejmě na mysli klub 007 Strahov v 7 hodin společný koncert skupin Turbo Preachers, The Gang Nails a Chrpy. V Novoměstské radnici v 7 hodin Ad Libitus con Humus. V klubovně Povaleč v 19.30 The Last Safety Match a The Invasive SP. V Rock Café od 8 Nasty Neighbors a Inkous pana Broučka. V Jazz Doku v 9 hodin večer Tuto Puane. V Zachspavu v Plzni od 8 skupina Švihadlo. V Café v Lese od 8 vystoupí Knives. No a Bike Jesus Zlatý terer 2026. Potom se podíváme, kam se dnes můžete vydat do kina. V Edison Film v 7 hodin Soukromý život a v 21.15 Backrooms. V Kině pilotů v 20.10 Osedlost a v 20.45 Stvoření pro lásku. V Kině 35 v 6 hodin odpoledne film Pět švestek a od 8 pod promítají snímek Mé tiché myšlenky. No a v Městské knihovně v Praze v 7 hodin Rezavé květy Čestmíra Sušky. Kategorie divadla, divadlo Březnické v 19.30 a tak tě prosím kníže. V divadle Minor už v 6 hodin odpoledne Zachraňte číslo 6 a s tím také Karkulko, neboj se. Na Jetkách 78 v 6 hodin a potom také v 7 hodin Post Uit Hezdalen de Ballroom. V divadle X10 v 19.30 hra Neboj. V divadle v Dlouhé v 19.00 Golem. V divadle v Celetné v 19.30 Stížená možnost soustředění. V divadle v Řeznické v 19.30 hra X, v divadle D21 v 19.30 vernisáž, no a no lidi tajemství v 18.00 divadlo bratří Formanů a jejich Aladin. A ve studiu hrdinů v 8 hodin romanticky rozprašuji vlastní popel. Potom je tady ještě kategorie ostatní a Umělecko-průmyslové muzeu v Praze se ve 4 hodin odpoledne můžete těšit na komentovanou prohlídku výstavy Chata, fenomén ve světě architektury. No a na Rádiu 1 o 12 už se na vás těší a chystá Jana Kománková a o 3 až do 6 bude vysílat Standa Zima. Bude tady taky ještě nějaké ta soutěž. V 6 hodin Viktor Palák uvede pořad Odvážné palce. V 7 hodin se můžete těšit na CD non-stop se skupinou Dog Eat Dog a album Amped. V 8 hodin Hitparada Rádia 1, 5 novinek a aktuální žebříček, no a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM 180 s Kupou Hoškem a Štěpánem Brofem. To byl Kulturní servis na Rádu 1, no a my se jdeme pustit projekt skupinu Brian Dustin and the Catenary Wires se skladbou 31 Rules for the Middle.

No a nám se nezadržitelně blíží 12. hodina a na mě už je jenom, abych se rozloučil. Od 9 až do 12 vám hudbu vybíral Jan Marek. Tracklist už najdete vyplněný na webu radiojena.cz. No a budu tady s vámi zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. Tak se na vás budu těšit. Před chvíli nám dohráli Snuggle se skladbou Dust, předtím třeba Alice in Wonderland. A teď už skupina Witch Post a skladba Dreaming. No a vy se můžete o 12.

0: Radia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
5: Byla. To dobré začíná u nás.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
12: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1 a zdravím vás Jana Kovánková. Na úvod to byl David Byrne, pochopitelně, protože včera odehrál moc hezký koncert v O2 Univerzu a zahzněla tam i tahle věc, My Apartment is My Friend, uvedená povídáním o tom, jak byl jeho byt klidným přístavem, zejména za covidu a byla tam i projekce toho bytu a potom bytu a před tou projekcí chodili jeho kolegové muzikanti a vypadali, že jsou opravdu součástí toho bytu. Bylo to fajn.

Tolik Artificial Gold, tahle věc zní trochu, jak by byla desítku let stará, ale je to úplně letošní záležitost z alba Triple Ones. Posloucháte Rádio 1.

tohle bylo taky hodně zavěšený v bezčasí. Vinage Zero, což je nová kapela z Ženevy, která na podzim vydá svoje první album a včera přišel první single a jménem Ticket Phantom.

0: Skatecast. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
9: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Tedy Gays, to byly The Fall, kterým ještě vyjdou nějaký výškrapky, i když už je samozřejmě mnoho let po smrti jedinečného frontmana Marka E. Smitha. Budu pokračovat dál trochu jinak, k čemuž mě pohnula včera zaslaná zpráva, že v červnu 82, což mi zase nepřijde tak úplně strašně historicky dávno, se hudebnické odbory v Británii pokoušely prosadit zákaz syntezátorů a automatických bubeníků. Takže teď třeba Miss Kitten, The Hacker, Frank Sinatra.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Tolik Andy Neo, skladba Apokalyptik. Vy posloucháte Rádio 1, jako vždycky tam můžete psát do četovacího okýnka na Rádio 1.cz nebo do mailu. A za chvíli vás taky čeká soutěž a ještě předtím Paul Kalkbrenner se soundtracku Berlin Calling.

0: 1-1.
1: Je to tak, máme tady soutěž slibovanou, bude se týkat festivalu Culture Reggae Vibes. Já vám jako vždycky přečtu, co a jak. Přízivce reggae kultury čeká 24. ročník festivalu Culture Reggae Vibes. Největší reggae festival v České republice se koná tradičně třetí víkend v červnu v Lomu u svatého Josefa v Hořicích. Tak jako každý rok je připravena směs hudby, zábavy na celý víkend. Představí se známé kapely a DJové i projekty, které v Česku vystoupí úplně poprvé. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá ze správnou odpovědí a výhrou budou dvě vstupenky na festival Culture Reggae Vibes 2026. Otázka pro dnešní den. Jaký známý reggae zpěvák začínal s Poupou Movement, kteří taky vystoupí na festivalu? Máme tady tři možnosti, aby to nebylo zase moc těžký. Za A. Alborozy, za B. Anthony B. a za C. Gentleman. Volejte teď.

0: Rádo jedna?
1: No čau, tady Josef.
0: Čau.
1: A já myslím, že to je gentleman.
0: Je to tak. Výborně, vydrž na drátě. Vstupy jsou tvoje.
1: Super, děkuji.
0: Tak to šlo rychle, naši posluchači jsou rychlí a tím pádem my si doposlechneme Dread Zone Little Britain a pak půjdeme zpátky k takovým těm elektronickým věcem a budeme oslovovat, že zákaz syntezátoru neprošel.

0: Tolik Modo Actress a skladba Cinderella. Ještě se nám tady schází ohlasy na včerejší den z hudebníky. Pokud jste ho nestihli, tak vězte, že na Mixcloudu Rádia 1 budou záznamy všeho.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
3: nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek. Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem za.
2: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmanek.cz.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na opener hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tool Patalpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde?
8: Od lesa prodá auto u ESA.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
19: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
20: Reklama na Radio 1. Ah!

Je přesně 1 hodina, takže nastal čas na kulturní servis. Je ještě delší než posledně, jdeme na to. A festivaly Jean Globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Pak tady jsou galerie, kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje, Vladimír 518 a Epos 257. Chemistry Gallery, Bad Orten, Tvoje krev, moje růže, Pražský hrad, jízdárna, Fragmenty paměti, svatovícký poklad ve zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Melcel, Kincel, Hilmar, 1968 až 78. Národní galerie Praha ve Tržním paláci, NGP 230 let. V DOXu 18 hodin, vernisáž výstavy Radka Bocevič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, Rockafé Jan Pospíšil, Chaos Line, Muzeum Montanelli Who Why, Kaštan scéna Unijazzu, všechny krásy světa, Kunzale Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury, Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků, Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Vila Pele, Andrej Dubrovský, The Rest, Meat Factory, Galerie Kostka, Borse Schlerins, Spectre in the Patch, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Petr Kalmus, Prvý živý svatý, Prakovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Relay Spring, Galerie moderního umění v Rolnici nad Labem, Miroslav Machotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artyom Bořislavka, výstava Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Kemp, Centrum architektury a městského plánování, Stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla, Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. A tato galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Karpuchy na galerii, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Na rádiu 1 v 18, Odvážné palce. V 19, Cere Nonstop, Doki Dok, Amped. V 8 bude Hit Paráda a v 10 pořad AM180. A my pokračujeme dále, pustíme si New Order.

Tolik mě Older a sice se teprve rozjíždí léto, ale už teď je známa spousta věcí z podzimních programů. Včera přišla zpráva, že v říjnu přijede do Prahy Courtney Barnett. Uvidíme ji v Meat Factory a to tak, že 3. října. A tohle je starší písnička Pedestrian at Best.

Sunglasses at Night. Posloucháte Rádio 1, čeká nás Vitalik, taková jednodušší, ale roztomilá věc, Waiting for the Stars.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
12: Reklama na Rádio 1.

No a ještě jedna poslední vzpomínka na Davida Byrne na včerejší skvělý koncert. Tohle je skladba, která tam taky zazněla. Strange Overtones z desky, kterou udělal s Brianem Eanem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín Uni k tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu Uni k dostání za standardní cenu. www.magazinuni.cz.
4: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
5: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
4: Poprvé u nás.
5: 23 sportů.
4: 101 disciplín.
5: 3,5 tisíce sportovců.
4: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
5: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
4: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
5: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
6: Zavratné mega slevy.
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
13: Reklama na Radio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sestřičky a bratříčkové, rád bych vás pozval na festival Nefestík, už tenhle víkend v Nepomuku. Budou tam WWW Neurobeat, Wolves of Satan, Athéna Chlebová a spoustu dalších kapel a DJs. A tak já, MC Dr. Kary. Já tam budu v neděli od 5. Tak ahoj na Nefestíku.
3: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
6: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.

0: cenách e-obuv ví. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
2: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
3: Reklama na Radio 1.

Metallic, Lisklač, Perry, I'm a Dubby a tohle už The Orb. Taky trochu operiování, skladba Hold Me Upsetter.

mý apse, to toho není nikdy dost. Bylo tady ještě jedno přání a Solvex. Pustíme si něco mýho obehranýho. The singer has become a DJ.

Talek Sovax, ještě jedna taková dost perkusivní věc, Los Sarafontán, který dělal byl nedávno na rozhovoru, díky čemuž jsem si pak naposlouchal jejich muziku ještě ex post. A tohle je věc, kterou jsme tady hráli k tomu intervju a která se mi jak zažila do paměti. Elektra.

0: Los Sara Fontana, Rádio 1. A teď pro vás má nový single od Lamb Chop. Pak si pustíme United Peoples, který přijedou na Mystic Skate Cup, který se nám přiblížil. A nový single Sola Williamse, který připutoval dneska dopoledne. Pak ještě triky a to bude tak asi ode mě vše a já se budu těšit na slyšenou příští týden. Jinak se chystá stejný díl Sleep Clubbingu na příští čtvrtek a na srance pořadu najdete i hlasování o nejoblíbenější písničku pořadu.
1: CD Nonstop. Americká skupina Dog Eat Dog kombinuje ve své tvorbě styly jako hardcore punk, hip-hop, metal či funk. Jejich třetí album Amped vyšlo v roce 99 pro značku Roadrunner a vy ho uslyšíte v souvislosti s jejich koncertem na Mystic Skate Cupu. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co za zblbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
11: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
13: Reklama na Radio 1.

0: Kamarádia 1.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Závratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Reklama na Radio 1.
5: Kdo?
6: Pomůže mi sedna.
5: Kdo?
7: Radio 1. Radio 1.

Fajn, vpravdě letní odpoledne vám přeje už teď v tuto chvíli Stanislav Zima. Jindy tady upíme pod diktátem přísné klimatizace, ale dnes jí beru vděk. Je tam fakt teplo. A já vám tímto posílám hned na úvod jednu takovou chladnou píseň od Boards of Canada. Mají venku nové album, které se jmenuje Inferno a z něj tahle věc Blood in the Labyrinth. Jinak nás čeká vlastně jenom kulturní servis, no jenom kulturní servis a spousta hudby a to není zas tak málo. Tak ať se vám dobře poslouchá.

Get.

Dvojce Bale a New Age avizují, že se vrátili od někud z kosmu. Ve skladu je Back to Earth. Tak, myslím, že si zasloužíme trošku víc basů. Joy Orbison je daruje. Tohle je skladba Pinky Ring.

0: Nazdar, chlapci. Jo, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.

Poslouchali jsme teďka skladbu, která je postavená na 9-dobém tureckém tanečním rytmu Karsilama. Velmi oblíbený právě v Turecku. Tím autorem té skladby je pedagog, multiinstrumentalista, skladatel, já nevím, co všechno ještě, prostě projekt Omnion, který bude křtít novou desku, která se jmenuje prostě zkrátka dobře Omnion 3. Křtít se bude už velice brzy, konkrétně 1. července na Vyšehradě, na hradbách, a vy můžete být u toho. Tohle to byla skladba s názvem Melusín. Omnion. No a teď jedna starší věc. Rádio 1 nám umožňuje cestovat nejenom v čase, ale i regionálně, řekněme. Nebo přímo transglobálně. Tuhletu skladbu od Transglobal Underground mám z jejich alba Dream of 100 Nations. Asi nejradši El Hadud.

novinka z dílny Trickyho Still See Me There ve spolupráci s Mitchem Sandersem. No a tuhle věc jsme už dlouho neslyšeli. To jsou Aloof.

0: Rádia 1.
1: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
6: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
11: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Docela věc, která má takové docela kouzlo, Seb Wild Blood z Londýna a Fold It.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz, jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
0: No a dáme si taky jednu věc z letošního Mystiku. Dilated Peoples.

No a zvládneme určitě ještě temnější rap, a to díky téhleté formaci z New Jersey, která se říká Dialek. Venko mají nové album, které se jmenuje Brilliance of a Falling Moon. A z něj tahle závěrečná By the Time We Arrive in El Salvador. Dialek.

Tak jo, pojďme na to. Máme tady kulturní servis, alespoň teda tu jeho tu část, kterou obstarají pozvánky na nějaké hudební akce, na filmová představení, do divadla se podíváme a ještě i někam jinam. Tak jo, pojďme na to. Dnes máme čtvrtek 18. června roku 2026 a svátek má Milan. Tak u Kaštanu scéna Unijazzu ve 20 hodin Tereza Richterová a veřejně nepřístupná vodní plocha. Na sedmičce na Strahově v 19 hodin čekejte Turbo Preachers a The Gang Nails plus Chrpy. Novoměstská radnice v 19 hodin má na programu Adlibitum Conhumus. Klubovna Povaleč v 19.30 The Last Safety Match a Invasive SP. Rock Café ve 20 hodin Nasty Neighbors a In Ghost Pana Boučka. Jazz Doku ve 21 hodin vystoupí Tutu Puan. Zachspap v Plzni ve 20 hodin uvede Švihadlo. Kafe v lese ve 20 hodin Lives a Bike Jesus Zlatý terer 2026. Pokud jde o filmy, tak Edison Film Hub v 19 hodin hlásí Soukromý život, ve 21.15 pak Backrooms. Kinopilotů ve 20.10 Posedlost, ve 20.45 Stvoření pro lásku. Kino 35, v 18 hodin 5 švestek a ve 20 hodin Mé tiché myšlenky. Městská knihovna v Praze v 19 hodin Rezavé květy Čestmíra Sušky. Tak a teď divadla. V divadle v Řeznické v 19.30 a tak tě prosím, kníže. V divadle Minor v 18 hodin Zachraňte číslo 6 plus Karkulko Neboj se. Jatka 78 v 18 hodin a v 19 hodin Post uit Hesdalen B.E. Ballroom. V divadle X10 v 19.30 Neboj. V divadle v Dlouhé v 19 hodin Golem. V divadle v Celetné v 19.30 Stížená možnost soustředění. V divadle v Řeznické v 19.30 X. V divadle D21 od 7:30 Vernisáž a v 18 hodin Na lodi tajemství uvede Divadlo bratří Formanů představení Aladin. A ještě Studio hrdinů ve 20 hodin Romanticky rozprašuji vlastní popel. No a potom Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze už začala v 16 hodin komentovaná prohlídka Chata, fenomén ve světě architektury. No a úplně na závěr ještě připomínka toho, co dnes na Rádiu 1. Tak 18 hodin Odvážné palce, v 19 hodin CD nonstop, dneska Doggy Dog a album Empt. A ve 20 hodin hit paráda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad AM 180. Tak, kdybyste náhodou nevěděli, tak posloucháte Rádio 1 a už za malou chviličku jedna věc, za kterou stojí dvojice pánů. Jeden, tuším, ze Gdyně z Polska, jeden z velkého Manchesteru z UK. Haty Vaty a Synchro. A oba letos se zjeví v Čechách už v září.

0: just don't know what I'm supposed to be.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní kapela počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99. Silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela. 19. června Cargo Gallery.
3: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
4: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
3: Poprvé u nás.
4: 23 sportů.
3: 101 disciplín.
4: 3,5 tisíce sportovců.
3: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
4: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
3: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
4: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
3: Více na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké.

0: obuv ví.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Reklama na Radio 1.
6: Hezké odpoledne nadále vám přeje Stanislav Zima, posloucháte Radio 1. Tohle to je Max Cooper a jeho pecka Ebb and Flow.

Tohle byly Modré hory a Dlhý život. Zůstaneme ještě na Slovensku chviličku, a to díky tomuhle producentovi. Tuším, že z Prešova, a říká si Petty G. No a pak se přesuneme do Spojených států za Medicinem.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

James Davidson, dva drum and bassoví producenti, kteří si založili tuhle platformu s názvem Subjective pro své výlety v tempu, řekněme, tak kolem 130 bpm. No a beaty za minutu teď trošku vyšponujeme do těch 170 zhruba plus minus. No a jiná dvojce, Saber a Zero T. No a jejich valivá věc s názvem Deadly Rumors.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Poznáváte to?
9: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
8: Ale s tím bude konec.
9: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
8: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
9: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
8: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
9: Děkujeme za trpělivost.
8: Vaše hlavní město Praha.
10: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
12: Byla. To dobré začíná u nás.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je! Nabíjíme koloběžku! Mám mě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy.
17: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
16: Děkuju!
18: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
19: Jsme energie tohoto města.
20: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, posloucháte Rádio 1 a zdraví vás dnes naposledy Stanislav Zima. Do 18 hodin ještě spolu můžeme tak nějak hudebně plout. Tohle to byl zvukový takový sound designer, řekl bych 103.9 Never si říká. A dvě skladby z jeho posledního alba Storm Show a Petro. No a z New Yorku do Kalifornie za dvojicí Drap Majesty. No a v tomto případě pro ně hodně netypická kompozice Hit No Form. No a pak taky Američan IPA, skladba Soft Reset.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
8: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Speny.
11: Reklama na Radio 1.

Na dveře studia tohohle hodně zkušeného muzikanta bychom klepali v San Diego. To je Jimmy Laval, alias The Album Leaf. Nová krásná věc ve spolupráci se zpěvačkou Nicole Minglis, se jmenuje Turns. No a další jednočlenný projekt. Taky už hodně letitý. To je Telefon Tel Aviv, za kterým už stojí pouze a jenom Joshua Eustis z první desky Fahrenheit Fair Enough. What's the use of feet if you haven't got legs? Telefon Tel Aviv.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a teď z těch novinek ta poslední. Tohle je Martina a Taipei 01.

Hertfordshire. Skladba Just One Kiss. No a vystřídá ho trošku košatější zvuk, a to díky německému borci. Jo, skutečně jménem Max Hock, ale známe ho třeba pod přezdívkami Theme nebo Estereo, jako v tomhletom případě. Tato věc dostala titul Temple of Ra.

CD Nonstop. Americká skupina Dog Eat Dog kombinuje ve své tvorbě styl jako hardcore punk, hip-hop, metal či funk. Jejich třetí album Amped vyšlo v roce 99 pro značku Roadrunner a vy ho uslyšíte v souvislosti s jejich koncertem na Mystic Skate Cupu. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Nové album producenta jménem nebo přezdívkou Forest Drive West se jmenuje Mantis 1920 a my jsme z něj slyšeli skladbu Circuit. No a pomaličku se s vámi loučím, hezký večer vám přeje Stanislav Zima. Dáme si jednu takovou hodně vyklidněnou věc od ukrajinského autora, který se říká Hidden Element, skladba Mouvčky. Mějte se moc hezky, pokud to sledujete, tak za chviličku hraje Česká republika na mistrovství světa ve fotbale s Jižní Afrikou, jde o hodně, tak uvidíme, jestli ty jejich nákopy a hlavičky a standardky budou stačit. Nevím. A třeba překvapí. No a do té doby, teda do té doby, za týden se budu těšit zase naslyšenou. Tak do té doby, ahoj.

0: jedno.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

0: Liberce.
1: No tak dobrý den, posloucháte Rádio 1, respektive Odvážné palce. Zdraví vás Viktor, který tady netrpělivě čeká na Ivetu, která se za chvilku dostaví, na rozdíl od Ivči, která se nedostaví, protože jí zmohla rýma a určitě taky hodně příprav na Karlovarský festival, který teď oznamuje komplet program, s čímž má Ivča co dočinění. Ale nejsem tady sám a to je dobře, protože se za chvilku zeptám Tomáše Plocka. Čau.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Jak se chystá a těší do Varu?
2: Těším se moc, chystám se ještě víc. Ještě jsem neviděl teda kompletní program, takže spíš tak jako pokukuju po věcech z té hlavní soutěže. A trošku tak jako tajně doufám, že tam uvidím i Teenage Sex and Death at Camp Miasma, na který netrpělivě čekám.
1: Já nevím, jestli ve chvíli, kdy vysíláme program venku, asi jo, tak uvidíš.
2: Tak musím čeknout potom, až tady skončíme.
1: Tak, každopádně budeme mluvit o tom, co už my všichni můžeme vidět v kinech a takzvaně na platformách. A začneme filmem, na který já jsem se jako svým způsobem těšil, ale vlastně evidentně nedostatečně, protože jsem ho ještě neviděl. A to je návrat Scary Movie, šestý kus. Já jsem si v rámci příprav na to, že půjdu na šestý kus, znovu oživil ten první. Měl z toho smíšené pocity, ale zároveň byl překvapený, kolik těch scén jsem si fakt jako pamatoval z té doby, kdy to bylo v kinech. Jakoby tím, jak je to komedie, parodie, postavená na hodně přepálených variacích jako jiných filmů, ale podobně jako ty bláznivý komedie, prostě typu Bláznivý střely, pracuje s hodně jako přepálenýma situacema, tak se mi zapsaly do paměti některé ty scény.
2: To úplně chápu, no. Já v době, kdy to šlo do kin, tak mi byly teda asi 2 roky, takže já jsem to doháněl trošku později, ale zároveň jsem to viděl velmi brzo, dřív než bych měl tu jedničku, takže ji mám taky jakoby velmi živě v paměti a myslím si, že jsi udělal jakoby dobrou přípravu tou jedničkou, protože ta šestka na to vlastně hodně navazuje, ať už obsazením, který se tam vlastně vrací téměř komplet z té jedničky, tak vlastně i tou tvůrčí trojicí těch bratrů Vejencových, kteří teda se na tom podíleli scénáristicky, tentokrát už ne, myslím, režíně, ale hrajou tam taky ty dvě hlavní postavy, takže je to vlastně hodně, hodně návrat na ten první díl. A vlastně to trošku odpovídá i nějakýmu jak trendu v hororových filmech, protože oni si teda berou vždycky na paškál nějakou tu dobovou estetiku a nějaký dobový postupy, takže tady vlastně v podstatě přebírají celou tu narrativní kostru z Pátého vřízkotu a z toho nového Halloweenu s Jamie Lee Curtis a staví to vlastně celý tady na tomhle a pak už je to jenom jakoby salva vtípků a různých narážek prostě na všechny možný popkulturní díla, co proběhly třeba posledních 6 let jakoby nějakým mediálním prostorem.
1: No a smál ses teda?
2: Jakoby jo, ale hodně, bylo to hodně hit or miss, no. Mám pocit, že to ale takhle je u všech těch dílů, že prostě oni fakt jakoby střílej ty vtipy a občas se trefí do té desítky, občas prostě do pětky a občas to letí úplně někam jinam. Tak tady mám pocit, že prostě třeba v momentech, kdy se snažili být jako nekorektní, jak to jakoby strašně hypili i na internetu a v těch různých kampaních, tak zrovna vtípky o nějakých používáních zájmen a o translidech, tak ty byly prostě takový jakoby hodně na první dobrou a mám pocit, že moc nefungovaly. Ale takový ten absurdní humor a to přehrávání, to mně přijde, že vlastně podobně jako v té jedničce funguje dobře a táhne to vlastně hlavně ta ústřední herecká dvojice Anna Faris a Regina Hall. A tý Anna Faris tam teda, musím říct, skvěle sekunduje Olivia Rose Keegan, která hraje její dceru. A mám pocit, že ji jakoby skvěle nakástovali, že fakt chytá jakoby i ty výrazy a i ten hlas, podobně jako ta Cindy. Takže v tomhle tom si myslím, že to vlastně docela dobře fungovalo.
1: Já když vzpomínám na tu jedničku, tak pokud je o typ humoru, tak jsem se určitě nejvíc smál právě u těch absurdních přehrávaných situací. Potom trošku méně u těch situací, které reagují na konkrétní filmová díla, v té jedničce, že jo, to byl Matrix hodně a tak. A nejméně právě u těch humorů, které mají být nějakým způsobem jako aktuální nebo prostě strefovat se do současných věcí. Tak evidentně se za 20 let teda nic nezměnilo.
2: Ne, ne, pořád je tam Michael Jackson, tentokrát přidali Epstein Files jako vtípky, je tam hodně unhinged, taková animovaná sekvence na jako narážka na K-pop Demon Hunters, takže nejdou jenom po těch hororových věcech, ale fakt jakoby po té popkultuře obecnější, cokoliv, co prostě nějak rezonuje, no. Ale myslím si, co tam vlastně fungovalo docela dobře, za mě aspoň, tak je tam vlastně i nějaká otázka jako rasismu, černošské zkušenosti, kvůli tomu, kdo jsou teda ti tvůrci, kteří se na tom hodně podílejí. Myslím si, že tam nějaký takový narážky byly i v těch prvních dílech, byly, ale no, tady si myslím, že je to zintenzivněný i kvůli tomu vlastně, na co ty, k jakým těm filmům se můžou vztahovat, takže prostě k Hříšníkům, k Uteč, k jedné bitvě za druhou, protože tam má dokonce cameo Tiana Taylor, takže je to vlastně i tímhletím směrem mám pocit trošku posunutý a myslím si, že tady v těchto polohách je to vlastně celkem sympatický.
1: Takže palec?
2: Takže takový opatrný palec nahoru, no. Pro fanoušky těch prvních dílů si myslím, že jakoby jo, pro ty, co to nemají jako svůj typ humoru, tak tam si myslím, že to není nic objemného a není to lepší.
1: Viděl jsi vlastně ty díly mezi tím? Některý, všechny?
2: Viděl jsem všechny, no.
1: Všechny.
2: Beru,
1: a tam v pětce, že jo, z toho Bansovi už úplně vypadly, pokud se nepletu.
2: Tam z toho dokonce vypadla i ta Anna Faris a zaskakovala jí Ashley Tisdale. A to okay. Si myslím, že je vlastně taky trošku nedoceněný díl, ale nejlepší je jednička a trojka, no.
1: Jednička, trojka, dobře. A nejhorší?
2: Nejhorší je asi dvojka.
1: Jo. To jsem asi viděl, ale zapomněl, tak to možná...
2: To hraje Tim Curry.
1: Jo.
2: A je to v tom strašidelném domě.
1: Chudák.
2: No.
1: Dobře. Tak se posuneme z kin na platformy. Já možná začnu takovým jako decentním teaserem na seriál, který teď můžete najít na HBO Max a který je z Polska, což jsme tady podle mě ještě neměli, ne, že by nebyly polské seriály na platformách, ale my se na ně systematicky nedíváme. Každopádně teď je na HBO seriál Proud, první díl, ve kterém Ignáci Lis hraje pohledného, jak jinak, modela, který si bezuzně užívá. Ten začátek toho seriálu je vlastně taková trošku jako euforie, v tom smyslu, že se tam prostě z party záhy dostaneme do Márnice, prostě souloží se tam, hezcí lidé tam souloží, šňupe se tam horem dolem, zpívá, hraje k tomu cover Toxic od Britney Spears a tenhle ten hlavní hrdina, když se jmenuje Filip, má prostě takovou tu drzou energii a pocit, že mu patří celý svět, ale zároveň ten svět se mu trošku rozpadá pod rukama, protože je semletý tady tím vírem prostě večírku a nezodpovědnosti. Aby záhy, to není spoiler, to je premisa celého seriálu, se dozvěděl, že mu umřela sestra, se kterou vyrůstal vlastně sám, respektive tam zmiňoval, že jim umřela matka, když byli malí a otec je opustil, že vyrůstali v děcáku sami a segra má malé dítě a s koncem toho prvního dílu se teda ukáže, že možná zodpovědnost o to dítě bude na tomhle hrdinovi. A to je vlastně všechno, co se tam stane během těch zhruba 3/4 hodiny. Je to natočené vlastně takovým jako velmi dynamickým místy až strhujícím způsobem. Zároveň občas některá řešení narrativní jsou fakt trošku jako děravá a je vidět, že to hodně hrají na efekt prostě na neonové scény z klubu a na pohledného protagonistu a tak. Je to ten typ hrdiny, který prostě, když si udělá na záchodě samotest na HIV a zjistí, že je negativní, tak z toho má radost přirozeně, ale je to pro něj víc než cokoliv jiného záminka prostě pustit se do dalšího večírku. A tohle je prostě mindset tady téhle postavy, na jejíž proměně budou evidentně postavené ty další díly. Budu se koukat dál, zatím nepalcuji tedy.
2: Ale zní to jako možná nějaká náhrada lehká za euforii, která teda skončila, tak...
1: A kterou jsem teda taky rozkoukal tu třetí řadu, ale to už jsem jako hodně s křížkem po funuse, navíc jsem stále ve fázi rozkoukávání, ty jsi to viděl?
2: Já jsem ještě dál s křížkem po funuse, protože jsem viděl první epizodu kdysi dávno a dál už jsem se jakoby nedostal.
1: První řadu, první řady.
2: První, jo, přesně.
1: No, tak já čekám, jestli... To trumfne, asi ne teda, ale jestli to trumfne Idol, ten předchozí seriál Sama Levinsona, který byl jedný jako z nejhorších věcí, které jsem za poslední roky viděl, pokud je o seriály audiovizi obecně, to byla jako velmi delusional předváděčka. A ta euforie samozřejmě z toho jako má nějaké dílčí prvky, ale určitě to je bohatší věc a na rozdíl od toho seriálu Idol dokážu brát i ty nejvíc přepálené momenty euforie jako nějaký guilty pleasure, což u toho Idla jsem teda jako rozhodně nezvládal.
2: Myslím si, že i herecky to asi bude trošku koukatelnější, ne?
1: To bylo velké fiasko víkendovo Idol. To byl opravdu neherecký výkon, že by s tím nic neudělal ani prostě Forman s Passerem, abych tady vedl analogii starého filmového věce.
2: Tak neherecké, že vlastně memíky žijí dodnes a to je prostě už pár let starý seriál.
1: To já vlastně neznám nikoho, komu by se to líbilo, což jako nutně nemusí ještě znamenat definitivní štempel, ale tady v tomhle případě teda si trošku jo, no. No a když jsme u seriálu, tak se pojďme kouknout ještě na Moneyovou, respektive ty na ní koukáš. I včera už tady o ní mluvila vlastně tak jako se zdvořilou úctou, řekněme.
2: Jo, no já myslím, že k Moneyové se teďka mluví hodně a všude, protože je to prostě taková jako velká vlajková loď OnePlay, mám pocit. Není to jenom teda můj pocit, ale to očekávání nastavila už loni, když vyhrála, že ona seriál Killerů v Brně, ocenění za nejlepší seriál. A myslím si, že Vojo s tím má i nějaké větší plány, protože tenhle týden by měla být odvysílaná ta závěrečná epizoda a hned příští týden na to má navázat ještě nějaká třídílná minisérie Láska nebolí o domácím násilí, dokumentární teda. Ale Moneyová jako taková je prostě, není to úplně jednoduché sledování. Myslím si, že je to teda série, abych se asi neopakoval, nevím, co všechno tady zaznělo minule, ale režírovala to teda Zuzana Kirchnerová, scénář psala Barbora Námerová, je tam vlastně citelná ta ženská perspektiva, nějaký jako ženský přístup k té problematice a je to vlastně příběh o tom, jak chytrá, ambiciózní žena, která má vlastně zdánlivě všechno, má skvělou kariéru, spoustu peněz, má slávu, tak skončí vlastně v toxickém vztahu, ze kterého není úplně úniku a nedostane se ven vlastně až do hořkého konce. No. Tak je to vlastně náročné na sledování a zároveň je na tom hrozně zajímavé, jak vlastně ten seriál pracuje s nějakými stylistickými prostředky i s tou žánrovou proměnou, protože ten začátek se odehrává ještě v těch 90. letech, takže ta 90-ková estetika, kostýmy, trvalá, kterou tam ta Simona, kterou skvěle hraje Tereza Ramba, nosí. Kostýmy k tomu mimochodem dělala Zuzana Mazáčová, která dělala kostýmy i Přišla v noci, takže tam si myslím, že vlastně taky tehdy jakoby dobře vystihla ten charakter té Simony Pekový skrz to její oblečení a tu agresivní červenou, tak tady vlastně se naopak postupně ty barvy vytrácí.
1: Že tady odešla v noci teda spíš.
2: Tady odešla v noci, no a vlastně ta postava nosí čím dál temnější oblečení teď v té poslední epizodě, kterou jsem viděl, kde už jde teda fakt jako do tuhého, tak tam vlastně v podstatě nosí jenom černou, různé roláky, kterými maskuje modřiny a je to vlastně hodně zajímavé, je to vyprávění skrz ty kostýmy, to mi na tom přijde vlastně jako nosné a zároveň i taková žánrová proměna, kterou to postupně jakoby dostává, protože začínáme u nějakého vlastně jakoby vztahového melodramatu rodinného, což je podle mě něco, co Zuzaně Kirchnerové je vlastní i vzhledem k Karavanu anebo i k tomu jejímu prvnímu filmu Bába, to zkoumání těch rodinných vztahů, ale postupně se z toho vlastně stává až jakoby true crime horror v podstatě. Ty true crime vsuvky tam jsou vlastně na konci každé epizody, protože ta poslední minuta vždycky skáče do současnosti nebo do toho osudného okamžiku, kdy přijíždí policisté do domu a nachází tam nějaké skrvavené stopy a my to vidíme vlastně v náznacích, ale už tak nějak tušíme, jak to dopadne. Ne všichni, teda můj taťka mi zakázal, abych mu cokoliv spoileroval, protože ho zajímá, jak to dopadne, ale většina lidí.
1: Já jsem myslel, že to je jak Titanic, že všichni, kdo se na to jdou dívat, tak jako ví, jak nebohá protagonistka skončí, ale očividně ne.
2: Taky jsem si to myslel, no. Ale no, tak možná to pro někoho bude ještě překvapení, každopádně mám pocit, že to nedopadne dobře.
1: Že bude to zakončeno fikčně a dopadne to úplně jinak.
2: Bylo by to hezké, kdyby tam byla vlastně
1: takže budete s panem otcem překvapení oba dva?
2: Jo.
1: Výborně. No, pokud jde o tu dějovou linku, tak to je postavený jakoby na perspektivě ty ženské hrdinky teda?
2: Jo, jo, jo, a ona tam dokonce často mluví jako voice-over, zaznívají tam i úryvky z těch jejich knížek, takže je to vlastně hodně napojené na tu její perspektivu, na to její vnímání. Ty předchozí epizody tam měly i nějaké vlastně jako snové pasáže nebo nějaké jako subjektivní momenty, to mám pocit vlastně taky čím dál vytrácí a je to vlastně takový jakoby surovější realismus, ke kterému to jakoby směřuje. Je to, ta pátá epizoda byla zatím vlastně jakoby velice silná tady v tomhletom, kde už se vlastně naplno rozjíždí to násilí, které zároveň ale není jakoby bulvární, myslím si, že se to zdárně vyhýbá tomu, aby to bylo nějakým způsobem jakoby exploatační nebo nějak senzacechtivý, ale neodvrací to úplně zrak od toho násilí, co se tam děje. Myslím si, že nebo doufám, že ten samotný akt v té poslední epizodě třeba neuvidíme, ale těžko říct. No.
1: Já si myslím, že z toho, co říkala Ivča, tak neuvidíme právě, že ona mluvila taky o tom, jak to je vlastně jak jako empaticky odvážené stran toho, že to jako se neskrývá před tíhou toho tématu a těch situací, ale zároveň to nezneužívá prostě tedy pro nějakou Czech horror story trošku.
2: Myslím si, že to vlastně i díky tomu, kolik to má těch epizod, jsou relativně dlouhý, jejich vlastně 6 skoro hodinových, tak je to vlastně prostor, na kterém se dá poměrně dobře jakoby prokreslit nejenom teda ta hrdinka, ale vlastně i nějaká ta toxicita toho vztahu, ze kterého se hrozně těžko odchází a taky toho, že to není, že to nedělá vlastně člověk, který by se probudil a byl zlý a že to má taky prostě nějaké kořeny ještě třeba v dětství nebo že to může být napojené i na nějaké jiné v minulosti i ze strany třeba toho manžela, takže mi přijde, že je to vlastně prokreslené jakoby velmi realisticky a že se tam nějakým způsobem tím pádem daří vkládat takovou jakoby osvětu, aniž by to působilo jako nějaká učebnice nebo nějaký...
1: Je tam nějak zohledněný vlastně to trošku se zdrávám říct umělecký, ale ta jako literární tvorba...
2: No myslím si, že vlastně moc ne, kromě toho, že tam občas dostává ta Simona Nastrčený recenze toho, že to vlastně je škvár, nebo že nepíše úplně jako dobrou literaturu, nebo že píše takovou hodně lidovou nebo mainstreamovou literaturu, ale ono se vlastně ví, že hodně vycházela vlastně ze sebe, ze svého života a musela trošku ustoupit od nějakých jakoby větších uměleckých ambicí. Ona tam na začátku zmiňovala, že by chtěla být Filipem Rotem české literatury a pak vlastně dostala spíš nálepku Michala Vývega v sukních. Tak,
1: jo, tak to ještě v tom lepším případě, myslím. Teda.
2: Jo, jo, určitě. Jo. Jo. Já jsem teda žádnou knížku nečet od ní, ale v naší domácnosti jsme jich měli mnoho. Mamka byla vášnivá čtenářka.
1: Znám taky domácnosti, ve kterých bylo mnoho knih Simon Moniové a neměl jsem rád tyto domácnosti. Tak.
2: Tak do té naší naštěstí neproniklo.
1: Výborně. No a když jsme u ženských témat a u seriálu, na kterém participovali takřka výhradně filmařky a producentky a tak, tak se pojďme podívat ještě na Apple TV a na seriál, který tam před pár týdny skončil a který se jmenuje Margo má problém vyjít. Margo's got money problems, což je seriál podle knížek, teda ne Simony Moniové. A je to seriál o hrdince, která otěhotní a potom má problém víc penězma a tak se rozhodne založit si profil na OnlyFans, kde tak trošku taky dává průchod svým uměleckým ambicím, dělá tam takovou jako řekněme jako tvrdší erotiku, ne úplně explicitní, ale prostě pracuje tam jako s nahotou, pracuje tam se svým literárním střevem, které bylo jaksi ucpáno během univerzitních studií po té, co otěhotněla a otěhotněla se svým profesorem literatury. A do toho má takovou, řekněme, jako neúplně jednoduchou situaci se svými rodiči, kteří jsou rozvedení, její táta je bývalý wrestler a současný závislák na drogách, respektive muž, který právě vyšel z odvykačky a snaží se zůstat sober i právě pro svoji dceru a svého vnuka, ale jak víme, ne vždy to je tak jednoduché. A její máma, která si má brát nového partnera, který je takový jako náboženský fundamentalista trošku, ale v jádru možná uvidíme hodný člověk, tak je zároveň ženská, která je posedlá prostě krémy a krásou a nestárnutím. Těžko říct, jak moc se do toho promítá reálný život Michelle Pfeiffer, která hraje tady tuhle paní. No a do toho tam je rodina toho, respektive matka toho profesora té literatury, který je ženatý s dětma, a do toho teda tady oplodní studentku a následně o to dítě nejeví zájem. No a tady tohle z toho všechno se zní jako dramaticky, mm-hmm. a ten seriál se rozhodně nebojí být takový jako až docela ostrý, pokud jde o ta témata sexuální práce, závislostí právě. Je zřetelné, že je na straně těch lidí, kteří tady tyhle věci dělají, respektive je proti těm odsudkům, který ti lidi musí často poslouchat i od těch nejbližších. Krom jiného tady je prostě scéna, kdy ta máma tu Margot, kterou hraje Elle Fanning, vlastně úplně brutálně vydisuje prostě za to, že má OnlyFans a to říká z pozice ženy, která si vlastně udělala dítě, co by servírka v Hooters. A tady s tím vším jakoby to docela zdárně pracuje. Vypráví to taková jako rodinná půta trošku jinak. A už když se podíváte na znělku toho seriálu, která je hodně taková barevná až panenkovská, tak vám to prozradí i lecos o tom, jak je ten seriál stylizovaný. Ono to se to hodně odehrává prostě v šité mizérii, navzdory se to odehrává prostě v takových jako pastelových barvách, jsou tam vyloženě až jako komediální situace některé, a přesto všechno, což je na jedné straně to drama, a to je, Ivetě přijel taxík. Dobrý den, paní Nebesařová. Dobrý den.
0: Reklama Rádia 1.
3: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
13: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
14: Reklama na Radio 1.
15: Odvážné palce.
1: Tak, všechno slyšíme. Všechno slyšíme.
16: Věděla jsem, tak si kopána čel na koncert Emy Smetany.
1: No tak, tak to jsme rádi.
2: Emy Smetany nebo Evy Farný?
16: Emy Smetany, ona hraje v Royalu dneska a já jsem šla do taxíka s mojí SPZ-ko, seděl tam nějaký pan Američan a říkal, já jdu na koncert Emy Smetany, je dobrá.
1: A ty říkáš, nejedeš.
16: Já jsem říkal, nejedete, já jdu pryč a pan se vystoupil.
1: Jo, tak třeba skončí vedenu. A my zrovna hovoříme o ženách, to je zajímavé.
16: Z Brna? Nebo ty ještě nebyly?
1: Už jsme hovořili o paní Moniové, ta byla také z Brna, ale samozřejmě s královnama Brna jsme čekali na tebe a teď jsme u Margo, která má problém vyjít. A já se zapomněl, kde jsem skončil, ale každopádně hodně výstižné je, myslím, pro ten seriál i to, jaké písničky tam zaznívají v soundtracku, to znamená prostě St. Vincent nebo Robin, čili tady tyhle ty prostě big Playful Girls.
16: Ta teď hraje v Berlíně by the way, ne Robin.
1: No a proč tam nejsme?
16: Já tam chci jet jsou Vary totiž. Bohužel, ona hraje, bohužel, když jsou Vary, nebych tam hned jela.
1: No, ale ve Varech bude zase dronová show, tak to je podobné.
16: A přijede prý Sofia Loren.
2: A taky po nich budu mít problém vyjít po Varech.
1: Jo.
2: Podobně jako Margo.
1: No, tak to je osud nás všech.
16: Uděláš se OnlyFans?
2: Myslím si, že mě by to asi nešlo moc.
16: No, my jsme to právě řešili v pátcích, co bychom dělali, tak taky můžeš...
2: Jo, no, jako já bych se zaměřoval určitě na nohy, protože mám pocit, že má jakoby potenciál a nemusím...
1: To byla možná chyba tý Margo, že ona se nezaměřovala na nohy, ale
16: co tam dělá?
1: Potom ona dělá nejdřív takovou jako lehkou erotiku, kdy tím, že je to aspirující spisovatelka, tak hodnotí mužům dickpiky a píše jim prostě metaforicky, jaké pokémony připomínají jejich penisy a potom se spojí s dvěma dalšíma tvůrkyněma a dělají takový jako futuristickou erotiku, to znamená, že třeba se jako namalujou zeleně na mimozemšťanky a potom dělají spolu věci.
2: K zrovnávání to... dickpiku bych taky zvládl, protože znám hodně Pokémonů, tak to bych teoreticky tak, do začátku...
16: Ale tak po Varech.
2: Jo, tak po Varech. Vidíme po Varech.
16: Můžeš začít.
1: I během Varu.
2: Jo. Pravda, tam můžu nakoukat nějaký...
16: Na klonádi, že vždycky Pokémony. Byla ta Františka, ta stylistka. Tam může dělat ty dikfiky, tak to.
2: Píšu si.
16: Se píše tady.
1: Ta už spinká s paní Moniovou, no. Každopádně, tak kde jsme to, jo...
16: On to tady rozhodila, co? Pardon.
1: To nevadí.
16: Lepší, co to má říkat pán, co jel na koncert Emy Smetany, že jo?
1: Teď skončí v Edenu třeba teď.
16: Ona dneska hraje ještě, ne, paní Farná?
2: Mm-hmm. Má dneska ten třetí koncík, ne? Myslím si.
1: Protože na tom předchozím oznámila novou desku, takže všichni teď chtějí slyšet nové věci.
2: U toho jsem byl.
16: Tak konečně můžou diváci na slávy, viď?
1: Já...
2: To bylo poprvé a naposledy, co jsem byl na tom stadionu, musím říct teda.
1: Počkej, až tam bude hrát nějaká jiná žena. Na kterou jinou zpěvačku by si šel na koncert do Edenu?
2: Asi na Beyoncé bych šel. Na to jsem trošku myslel během toho koncíku. Protože jsem vlastně asi nezažil jiný koncert.
1: Jako když tam promítala Margaret Thatcherovou, tak jsem vzpomněla Beyoncé.
2: No, ona, já myslím, že dostala bídu a ten druhý den už ji tam nepromítala. Už tam bylo i jiné ženy bez Margaret.
16: To by se líbí Cowboy Carter, image?
2: Ne. Ale...
16: Právě.
2: Ale užil jsem si tu předchozí desku. Mm-hmm. A teď už se nepamatuju, co to bylo za desku, ale fakt jsem si užil. A hlavně jsem na to myslel kvůli tomu, že jsem vlastně asi nezažil jiný koncert, kde by zvládla ta interpretka jakoby 2,5 hodiny v kuse fakt jako performovat, kromě té Beyoncé, kterou jsem viděl pár let zpátky.
16: Prý Eva Pilarová.
2: Takže no,
16: zpívala 2 hodiny v kuse.
1: Ta už taky
16: spinká. To už taky s Moniovou paní.
1: No. Ta už taky, no. A...
16: Tak.
1: Dobře. Já jsem viděl tu variaci na tu projekci na koncertě Evy Farné, těch žen s těma popiskama a velmi cením, že se do výběru portálu buzeran.com dostala Jenny Starý, co by Real Scully magazine. To je velmi zasloužený fame, opravdu.
2: Já jsem tam měl mezi nimi jiné favority, no, ale ty se tam teda pak favoritky respektive, ale ty se tam neobjevily, takže...
16: Pojď teda skroč mikrofon, tady budu špatně slyšet, budu zase na internetu recenze, že nemluvíme správně na mikrofon.
1: Já slyším výborně.
16: No právě, a to je to, ve sluchátkách to slyšíš dobře, ale ono pak to občas je slyšet takhle. To je,
2: tak já budu na ten mikrofon víc nalepený.
1: Tebe jsem slyšel ve sluchátkách, už jsi byla ve dveřích. takže snad i ostatní. Znáš, takže po 48. návrat k filmu, teda k seriálu Margo má problém ví. Já jsem vlastně řekl už všechno. Je to zábavné, je to barvité, má to energii, stojí to takzvaně na správné straně síly. Není asi spoiler říct, že ono to ústí jakoby u soudu, kde se řeší budoucnost opatrovnictví toho dítěte, a ta scéna, která tam je díky té postavě toho soudce vlastně jako velmi zasloužený vrchol toho seriálu, protože tam jsou fakt jako famózně rozdané karty a charakterizované ty postavy a ty vztahy a to, co dělají a čeho se dopouští a tak. Je tam vynikající Nick Offerman, který hraje toho otce, který teda je takový ten prostě bývalý wrestler, který se stále snaží udržovat v kondici, ale už je to zároveň takový ten jako čaby medvídek trošku, který je v jádru hodně hodný, respektive já, když slyším hlas Nicka Offermana, tak mám pocit, že on jakoby nemohl hrát jako zápornou postavu, protože má hrozně jako uklidňující a hodný hlas. A zároveň prostě se týhle postavy jako dějou pořád ty věci s tou hrozící závislostí, kterou vlastně může pokazit budoucnost toho svého vnuka, svý dcery a tak. A je to vší ty jako dílčí dramatičnosti, přepálenosti navzdory, je to vlastně fakt seriál, který dokáže převést nějak tu frázi o milující rodině a ukázat ty vazby jako vlastně fakt the real, a i v těch situacích, kdy ty postavy prostě si dělají hnusné věci, tak zatím pořád jako lze cítit nějakou prostě lásku a spíše jakoby osobní selhání, která vlastně nejsou mířená proti těm lidem, byť se jich dotýkají. A potom, když tam jako dochází k nějakým jako vyřizováním účtu a nápravám a tak, tak to vlastně dokáže být i dojemný. A je to hezký. Je to fakt hezký seriál. Apple TV, palec nahoru, Margo má problém vyjít.
16: No a tam ještě to Windows Bay, to jsem minule doporučovala, teď to dokoukávám, je to fakt super.
1: Já jsem potom taky slyšel samý věci.
16: Ano,
1: ne, je to tebe. No?
16: A nebudu vůbec spoilerovat, o čem to je. Já normálně nemám ráda žánr jako thriller a komedie. Jako něčím, to nemám úplně ráda, ale tady je to skvěle jako zmixovaný.
1: No, tak já se na to podívám.
16: Teď pokud máš jako Apple TV předplacený, mám, tak no. Se to tam... A ještě tam je teď ten novej Miss Hrůzy. Panem Bardenem.
1: A na ten se velice těším. To jsem viděl u poutávky a vzhledem k tomu, že sekce Imaginál je pro Karlovy Vary již připravená.
16: Takže máš teď volno.
1: Rád bych zmínil, že tam bude hrán film, který se jmenuje Olivia. Tak zajisté tušíte, kdo doufám, že přijde na projekci tohoto filmu. Matka, babička.
16: A tak a možná jí to jako podle... Ona ještě nebyla, ne? Na sekci Imagina, paní... Paní Livie.
1: Paní Nebesařová, vy neposloucháte tento pořad, že jo?
16: Nebyla, byla tam.
1: Já jsem mimo jiné říkal, že to je pravidelná návštěvnice této sekce.
16: Myslím, že tam nebyla.
1: Je tam pokaždé loni byl první rok, kdy jsem ji tam neviděl a měl strach o její zdraví.
16: A je tam dobrovolně, tam chodí, nebo oni vybírají ty lístky?
1: Nechodí tam dobrovolně, evidentně, a někdy klade i otázky. No, tak doufám, že letos bude na filmu Olivia. Rozumíme si všichni, tak výborně.
16: A bylo to i v tom mým dokumentu, jak chodí na Imaginu?
1: To tam právě nebylo a to jsem taky říkal v tomto pořadu, já už si byla svědkem, že mě mrzí, že tam není zachycená jí návštěva Husovky.
2: A zároveň to může být ve dvojce, že jo? Podle mě jakoby škoda, aby to skončilo jen u jednoho filmu.
1: Skary mluví, má taky 6 dílů.
2: Přesně
1: už.
2: Tak.
16: Neměl jsi tam jako nominovat taková ta mluvící hlava v tom dokumentu, jako, že za tu Imaginu bys chtěl...
1: Pouze pokud by...
2: PowerPointově bys tam připlul.
1: Já jsem, no, a nebo bych seděl pod strumem a dron se snesl a zabral mě, jak hovořím o tom, jak je skvělá babička.
16: Jo. Tak snad letos přijde do Varu. Uvidíme.
1: Snad jo.
16: Ještě neohlásili, ne? Hlavní hosty nějaký. Jenom to jednoho, ne?
1: Tiskovka je taková ta takzvaně hvězdná, jak na to mnozí čekají, myslím 23. čili to je po premiéře tady našeho povídání, ale program už je venku, jak jsme tady zmiňovali, a zda přijede Livia Klausová nebývá obsahem tiskových zpráv.
16: To by mělo být, samostatná tisková zpráva.
1: No, já jsem hlavně zvědavý, jestli přijede pan ministr kultury a z jakou se tam potáže, respektive vzhledem k tomu, že byl na první tiskovce Varu, tak si myslím, že bude i pozván a z jakou se tam potáže si můžeme domýšlet všichni jenom.
16: Tak to se dozvíme o 3. července do 10.
1: Je to tak?
16: Je to tak? Já teď sedím na místě jako takzvaně pro hosta, takže já ani nevidím do počítače, nevím, co jste probírali. Spielberga novýho, už se probíral?
1: My jsme na tebe čekali s Klaunama Brna, to je to zásadní, a ještě přijde řada na Spielberga a na Hex, což je seriál, který viděl ano. Tomáš, a to je všechno. A
16: potom, to je oblíbený seriál mé mamky.
1: Jo,
16: tak. Která mi jenom zavala, řekla, proč jsi mi neřekla o tomto seriálu, protože já jako žena v 70, o nás moc není moc seriálu a hrozně jí to vůbec, ona by na tohle nikdy nekoukala, ale jí se jako líbí, že udělali seriál o nějaký ženě, který je 70 a neumírá na rakovinu, nemá 10 dětí a umí žít.
2: Na to se hodně napojuju vnitřně jako 70-letá žena.
1: A tvá 70-letá žena se cítila.
16: A je to skvělé, já viděla 3 série a vždycky ho nedokonala.
2: Je to výborný. A já mám pocit, že to má vlastně jako jeden z mála seriálů i nějakou jako vzestupnou tendenci. Teda, že jakoby každá ta série je o něčem trošku jiném, řeší se tam trošku jiná témata, ale zároveň tu kvalitu si to vlastně stále drží, o čemž by povídají ta různá ocenění, která jednak představitelka hlavní role Jean Smart dostává, což je vlastně jedna Emmy za druhou každý rok. A loni se k ní přidala i její co-star Hannah Einbinder. Takže jo, je to jakoby výborný.
16: A teď je sympatická Hannah?
2: Jo.
16: Ona mě tam trošku triggeruje, ale Jean Smart to táhne.
2: Já mám v sobě jednak tu Vogue divu Hannah Einbinder a zároveň i tu 70-letou Jean Smart, takže já mám v

0: teda věkově, protože ta Ava, se myslím jmenuje, ta mladší, tak ta je vlastně dvacátnice nebo čerstvě 30 je, takže mají obě hodně rozdílné zkušenosti, rozdílný pohled na svět, na život, i na to, jakým směrem by se vlastně měla ta kariéra té Debory vyvíjet a jakým způsobem by měla reagovat na to aktuální dění a na to, co se kolem ní děje. Takže je to teda uvnitř jakoby hodně o tom vzájemném vztahu, ale zároveň je to i nějaká kritika vlastně zábavního průmyslu, protože i ta Debora je vlastně v tom showbiznise už strašně dlouho, takže si sebou nese i nějaké bolístky z minulosti, z toho, jak se dřív společně.
1: Já jsem zvědavý, jestli bude potom slyšet i to šustění bundy. Jak kvalitní, já ho slyším dobře, ale z toho, co jsi říkala.
2: Tady zaplá klimatizace, víš, hodně. No. Tak už jsem stará žena, už prostě bych mohla nastydnout, víš?
1: Jo, dobře, tak pozor na ledviny.
0: Jo, no. Já nevím, u čeho jsem skončil, u nějaké té kritiky. No, že si ta
2: a to mých vztahů, vlastně, co se jako...
0: Ona si totiž, ta Debora sebou nese i nějaké bolístky z minulosti, z toho, jak se vlastně show business nějak jako choval k ženám v minulosti. Takže je tam vlastně přítomná i nějaká jako feministická linka trošku. A ta poslední série vlastně hodně navazuje na závěr tý čtvrtý, kde se ocitá ta Debora v situaci, že nemůže vystupovat, platí nějaká konkurenční doložka, takže hledá vlastně způsoby, jak může znovu jít ven a během toho si během té série plní takový různý side questy, jakože chce dostat EGOT, nebo chce vyprodat Madison Square Garden, nebo chce zaprodat svoji duši umělé inteligenci, takže je tam vlastně poměrně dost témat, kterých se to dotýká.
2: Na mě se právě líbí, já jsem viděla první tři série, jak vlastně to i ukazuje, jak se už, že dost často to vidíme i u jako, nechci říct starých stand-upistů, ale oni furt žijou z toho humoru, který se dělal dřív. A ten už se prostě evolvoval, jako nemůže se furt dělat srandu PMS rozvody. Už jako ten humor už je jinde, že jo? Ona se to vlastně otý a vyučí, že furt se dělat srandu z toho, že jako se teda rozvedla, že už by mohla do toho dát něco jiného, do toho humoru. A je to jako super.
0: Jo, ona z toho vlastně stále jakoby těží tady z těchto těch humorů, protože tady v té poloze je vlastně nějak jako zacementovaná už jakoby dekády a úplně na tom začátku v těch prvních sériích ji vlastně najdeme v Las Vegas, kde má prostě jednou týdně svoji show a opakuje tam pořád ty stejné vtípky a do toho má jako side hustle, teleshopping v podstatě. A i v těch dalších sériích, jak se vlastně postupně zbližujou a zase trošku odcizujou, protože ten vztah je tam taky hodně dynamický, tak vlastně zjišťuje, že by mohla chtít i něco víc a něco jiného a ta Ava zase zpětně se od ní taky učí spoustu věcí, včetně nějaké jako pokory.
1: To zní jako něco, co by mohlo probudit 70-letou ženu i ve mně, teda aktuálně i nejvíc probouzí teda...
2: A hlavně ta herečka to v tebe, ona je prostě famózní. To je jako ty na ní koukáš, to je takzvaný herecký koncert.
0: Je to jako tak. A musím teda říct, že ta poslední série je fakt jakoby od začátku do konce hrozně wholesome. A taková jako hřejivá a objímající a většinu toho finále jsem teda hodně, hodně probrečel.
2: A taky se rozvíjí, že američtí herci jezdí na víčka do Mexika. Tak to vždycky jde na nějakou tu kliniku tam do Mexika. Tam se udělá víčka a pak se zase vrátí.
1: Já se nevím, přemýšlel, jestli oni taky sbírají víčka, ne? Dobře.
0: Ona sbírá pepřenky a solničky, myslím.
1: Ne ve jménu Charity, ale...
0: Ne.
1: Kdyby se ten seriál natočil u nás, tak které ženy by hrály ty dvě hlavní role, které herečky, tady české, případně slovenské?
0: Eva Holubová by byla jedna.
2: No ne, ona jako nechceš Evě křivdit, ale ona musí být takový šarmantní. Taková Zdena Studenková, kdyby měla smysl pro humor.
0: Já myslím, že ta Eva by to vytáhla.
2: Nebo Jana Švandová, hele. Jana Švandová.
1: Jana Pavlová.
2: A nebo paní Pavlová. Spíš ta Švandová.
1: Dobře, a tu asistentku?
0: Adina Šulcová.
1: No tak to chci vidět, ale tento seriál teda...
2: No už asi pět sérií, tak to máš co dohánět.
1: No ne, já chci vidět tu českou verzi nejdřív a jo, potom to ne, ale jak o tom mluvíte, tak vlastně i tu původní, no, tak zaplať pambu, že teď nebudou letní festivaly a budu mít čas, že?
2: No je to 20 minut díl, ne? To taková jednohubka.
0: Jo, má to hodně příjemnou tu stopáž, no, utíká to. A taky ty série nejsou nějak extra dlouhý, že mají do 10 epizod každá.
1: Tak to zní jako, já mám takový jako zvyk, nebo jak to říct, že se třeba prostě u snídaně nebo tak koukám právě na ty americký late night z předchozího večera a to v létě většinou nevysílají, takže toto zní jako dobrá náhražka k míchaným vajíčkům takhle při pondělku 7:20.
2: Víte, to hlavně už dokoukej Succession.
1: Nemám čas, musím se dívat na Hex.
2: To je jako povinnost.
0: No to se přidávám teda k apelu.
2: Jakože jsi to nedokoukal, že ta poslední série to je... To je pas na oči.
0: Koncert.
2: To je herecký koncert všech

0: všem. Jako opravdu, to, oni jako, to je jeden z mála seriálů, jak říkáš, oni to fakt jako těch pět sérií, oni věděli, kam půjdou, věděli, jak to skončí, skončilo to přesně tak, jak mělo a není to nastavovaná kaše.
1: A to zároveň se dá říct i o novém filmu Stevena Spielberga zároveň?
2: Jenom jsem chtěl říct, že zároveň v Succession nakonec všichni dostanou, co si zaslouží, což znamená to nejhorší.
0: Je to tak.
1: To je jako Margot's Got Money Problems taky.
0: A první seriál o bohatých, co ukazuje fakt, že to není cool být bohatý. Jakože to radši bych neměla ani korunu, než žít život jako hlavní hrdinové ze Succession. Ale můžeš, Viktor, povídej dál.
1: Já bych taky radši byl nekonečně chudý, než být Elon Musk třeba. Ne?
0: Tak byl z Grimes zase. No, to je fajn, to je cool holka.
2: A má super dceru, se kterou se teda nebaví.
0: Jo, jich má hodně těch dcer.
2: To je pravda.
1: No, tak a s tou jinou, s kterou se nebaví, tak je, a vlastně nebaví s žádným, ale to je jedno. Prosím vás, Steven Spielberg je muž s vousem a s brýlema.
0: Taky starý muž.
1: Taky starý muž. Jehož předchozí film Fablemanovi jsem jako maličko ne hejtil, ale byl z něho jako rozpačitý, protože jsem měl pocit, že ta vypravěcká brilance, kterou Spielberg vždycky disponoval, ať už točil o čemkoliv, se tam jako malinko ztrácela v nějaký melancholický šedi a v takovým tom jako sebedojímavým vzpomínání a rozjímání. A o to větší radost jsem měl ze dne odhalení Disclosure Day, jeho nového filmu, který má pro mě vlastně až jako překvapivě rozporuplné, skoro až většinově jako negativní recenze. A já když jsem dával svoje instastoryčko prostě s hodnocením 9 z 10, tak mi docela dost lidí psalo, že jsem se úplně zbláznil a já jsem jim odpovídal, furt mi nadáváte, že dávám málo a teď mi nadáváte, že jsem dal Spielbergovi 9 bodů, tak se prostě nás všichni uklidněte laskavě, protože to je jako dobrý, jednoduše řečeno.
0: Schindlerův seznam, veď, a teďka fanoušek Spielberga budeš.
1: No, jako Schindlerův seznam bych dal třeba 7 z 10. 7, a tady Disclosure Day teda 9, je to jako, pokud někdo jde do kina s tím, že uvidí akční spektákl, tak jako chápu, že bude zklamán, protože to je vlastně, jsou tam určitě akční scény, docela dobré, jedna výborná, kdy se v rámci jednoho prostě pronásledování ti hrdinové dostanou prostě z auta na jedoucí vlak a prostě dějou se tam věci jako ve strhujícím tempu a je to skvěle natočený a perfektně vygradovaný i tím vlastně, co potom je v tom vlaku a jaký dialog tam následuje jako masterclass. A ten film je teda o ajťákovi, který hraje Josh O'Connor, muž, který srdíčka všichni dáváte.
0: No, jo? Tak samozřejmě Josh O'Connor, že jo?
2: Tady, už mého srdce.
1: Tady ještě víc jakoby akcentuje takovou tu svoji vidřičku smutnou, vyoranou v sobě a pořád tam jako kouká a snaží se jako být teda akční, ale zároveň je to prostě pořád ta vidřička s těma smutnýma očima. Každopádně teda hraje člověka, který pracoval pro nevládní agenturu, která se stará o utajované skutečnosti týkající se mimozemšťanů. A premisa toho filmu je, že prostě už dávno před někdy prostě ve 40. letech došlo k navázání prvního kontaktu pozemšťanů s mimozemskýma civilizacema a od té doby se to stalo ještě několikrát a tyto skutečnosti jsou nám utajovány a to zahrnuje mimo jiné to, že třeba docházelo prostě k různým jako brutálním praktikám při výsleších těch mimozemských entit, prostě tady waterboarding zelených mužíků a takovýhle věci. A ten protagonista spolu s dalšíma postavama se vlastně rozhodl, že tohle to zveřejní a ta mocná nevládní agentura je mu v patách, aby se to nestalo. Colin Firth hraje takovýho šéfa, který se snaží zamezit tomu, aby ty informace líkly. Colin Firth tady úspěšně morfuje v herce Michala Bednáře ze Zábradlí, to jsem celou dobu koukal, jakože vlastně nevím, jestli jeden stárne nebo druhý mládne, nebo co se tady pro boha děje. Emily Blunt, která tady hraje hlavní ženskou roli, teda se morfuje úspěšně Ivanu Chilkovou.
0: Morfuje, co je to za slovo? Morfuje.
1: Se proměňuje.
0: Ale to jsou ty vaše studenti filozofické fakulty, že tam máte tyhle.
1: Ne, to já z Matrixu byl Morpheus, tak to je z toho.
0: A on se jako proměňoval?
1: Ne, to mě teď napadlo. Aha. A ta Emily Blunt tam hraje.
0: Já tady mluvím za ten lid, to nezná třeba to slovo, víš?
2: Ale když koukáte třeba na Power Rangers, tak Power Rangers taky morfovali.
0: To jsem nevěděla. Takže, možná tady je moje Ta zásadní chyba.
1: A vy jste viděli všechny Hex. No a Emily Blunt tady teda hraje takovou jako ambiciózní paní z lokální televize, kde moderuje předpověď počasí a do ní vstoupí nějakým způsobem ta mimozemská entita a ona začne mít vlastně nadpřirozený schopnosti nebo takový jako zvláštní schopnosti, jako například, že dokáže číst lidem mysl. A přestože Spielberg tady spolupracuje s hromadou svých stálých spolupracovníků. Januš Kaminský, kamera, David Kep, scéna podle společného námětu, který napsal spolu se Spielbergem, John Williams v závorce 94 let hudba. Všechno je úplně jako v pořádku, je to jako mimořádně kompetentně udělané. Ta dramatická nebo ta akční rovina toho příběhu tady prostě odsýpá, míří to do finále, které rozhodně není akční, ale dokáže být jako vlastně velmi dojemné stran toho tématu, toho filmu a zároveň se to intenzivně věnuje různým otázkám právě víry, loyalty, kde jsou hranice prostě služby vlasti a kde jsou hranice zrady vlastně toho, k čemu jste se upsali. Spielberg dokáže vlastně velmi dlouho držet v nějaké nejistotě, jak pokud jde o vývoj osudu těch postav, pokud jde o ty mimozemšťany a vlastně celý tady tohle z toho tajemství. Ano, trousí se tam věty typu, až přijde správný čas, všechno to pochopíš, ale to jakoby, to jsou věci, které u toho Spielberga vlastně byly jako vždycky, on jako mimořádný vypravěč jako jednoduchých příběhů, ale to je ta pointa, jako to je ta podstata těch věcí, jako ano, místy jsem na to koukal a vzpomínal jsem na severozápadní linkou od Hitchcocka, což je, ano, starý film a tady jako nějaký způsob výstavby scény mu vlastně jako podobný, ale tady jako opravdu nejde o progresivní kinematografii, ani to jako nemá být cíl a ten způsob, jakým je to vystavěný, je prostě pořád suverénní a pokud od toho někdo jako čeká, nevím, nějakou jako spletitost tak od Nolana, tak ať se podívá na nový film Christophera Nolana a nechce to po Spielbergovi, protože on jako nikdy nedělal nějaké super sofistikované filmy, pokud je o nějaký plot twisty a zápletky a tak.
0: Na co tam teda lidi vyčíte? Já jsem nečetla ty recenze ještě.
1: Že to je jako obyčejný, že to je jako banální, že jako to vlastně není, že to ničím jako nepřekvapuje.
0: A je to jako konverzačka, nebo je to...
1: Je to konverzačka za setrvalého chodu. Tam jako ty postavy prostě jako vlastně utíkají pořád jako před těmi antagonisty a během toho jako mají čas hodně rozmlouvat prostě o věcech.
0: No už ten název na jako to Day, to je mě to evokuje ty filmy z 90. když byl...
1: Jo.
0: Jestli to je takový jako to 90. flow, když byl Den nezávislosti a Doba ledová.
1: Doba ledová.
0: Ne, to bylo ten s tím Jakem Gyllenhaalem. To už nevím, jak se tam byl taky Day, podle mýho.
1: Já nevím.
0: No jak přišla Doba ledová na Ameriku.
1: Doba ledová je ze vrku, ale tam...
0: Ne, to byl film s Jakem Gyllenhaalem a Dennisem Quaidem, jak přišla do Ameriky Doba ledová.
1: Jo, tak zeptáme se u sestry Maggie ve Varech, co to bylo za film, jestli se nepamatuje na Dobu ledovou.
0: No, tak jestli to jakoby trošku evokuje tyhle ty filmy z těch 90. který jako byl velmi populární.
1: Jako je to prostě jako je to Spielberg, no, je to film, který vlastně nemá jakoby hluchá místa. Jako ano, můžeme se bavit o tom, že když tam je třeba scéna, kdy ten hlavní hrdina jako utíká před těmi najatými, nejsou poldové, ale prostě těmi agentama, co ho pronásledujou, tak jsem si taky jako říkal, ok, teď oni ho musí všichni vidět, protože se skovává za kosový zopadaným listím a jako fakt je vidět. Tak jakoby ano, jsou tam takový jako drobnosti, který vlastně bych si dokázal představit, že byl jako malinko dotaženější, ale jakoby ta dynamika, to, jak se tam předávají informace, to, jak se tam pracuje s různými třeba odrazy, jako to jsem u toho myslel na Minority Report, kde vlastně je hodně taky stejně jako tady, hodně scén prostě s těma osobenýma obrazovkama, s tou informační jako přehlceností, protože vlastně ty hrdinové mají v plánu ty informace zveřejnit samozřejmě jako přes média, přes televizi a chtějí proniknout do televizního vysílání, kde to jako zveřejní a pracuje se tam přesně s tím výběrem jakoby těch informací, to, jak se přejímají informace a ano, ten příběh je jednoduchý, ale není to rozhodně hloupý a ta filmařská bravura tam je cítit a to jsem vlastně ještě chtěl říct, já jsem to nedopatřením viděl s dubbingem. A vlastně...
0: Kdo dabuje Joshe O'Connora?
1: Nevím.
0: David Švehlík?
1: Petr Kostka, nevím. Ale já jsem byl v Ostravě a šel jsem na svého oblíbeného kina Luna pro 500 diváků, kde bylo třeba 150 diváků, bylo to jako solidně navštívený. A teď začaly trailery, které byly dabovaný, a to většinou je předzvěst toho, že i ten film bude dabovaný, a jsem prostě jako nerad. Naposledy se mi dostalo s Jurským parkem a to bylo příšerný. A tady vlastně ten dubbing, jako je, tím, že to je konverzačka, ve který se vlastně až tolik jako nehrve, nebo není tam tolik jakoby těch niancí v tom projevu, tak to bylo jako úplně v klidu. A vlastně jsem na to jako dokázal úspěšně zapomenout, což je taky props tomu filmu a vlastně i trošku tomu dabingu, no.
0: No a máte oblíbenýho Spielberga nějakýho, který se třeba pustíte pravidelně? Já mám ráda třeba to Minority Report.
1: Který mám taky rád, no, ale zároveň jsem si ho jako dlouho nepustil a já si třeba...
0: Padající oči, že jo, po...
1: Já mám jako oblíbený film, to teda není Spielberg, ale typově jakoby z těch jako zábavných velkou filmů, nebo jako z velkých titulů, tak já si pouštím Shutter Island, skoro si ho jednou za čas.
0: A to je takový jako, to pro mě není klasický, ne, blockbuster, je to takový temný...
1: Blockbuster ne, ale je to jako velký projekt, takový jako jak jednoduše vyprávěný, taková jako zábavná věc, ale prosím vás, nám byla jenom 10 minut, a my jsme ještě nehovořili o tom, proč přišel Tomáš a proč spěchala Iveta a vyhodila člověka z taxíku.
0: Takže on tam dojel, ale jeli jsme chvilku společně, byla to strašně bizarní jízda pro toho pána taxikáře.
1: Podle mě tam ještě není, řekla jsem mu, ať poslouchá odvážné
0: palce. No on řekl, že tam jde kvůli Jordanovi a přišlo, a bylo to takový zvláštní.
1: Tak to se nám to hezky rozvíjí, ten příběh.
2: Plot twist, který mě
0: ještě, ty jsi ještě neříkal tvýho oblíbenost Spielberga.
2: No já mám asi Dobyvatele ztracený archirát. Okay. Chrám zkázy. To bylo takový formativní období, kdy jsem jako chtěl být v dětství archeolog, ale pak jsem zjistil, že mlácení nacistů a švihání bičem se tam odehrává minimálně, tak jsem pak trošku musel.
1: Já když jsem byl malý a chodil jsem do knihovny v Ostravě Mariánských horách, tak jsem chtěl být také archeolog.
2: No, ale to hodně svádí ten bič k tomu podle mě.
1: No, ale neviděl jsem Indiana Jonesa nikdy. Okay. Žádného.
0: Ty jsi to nikdy neviděl.
1: Dobrý večer,
0: ty
1: neviděl.
0: Tak to už máme tady Oscara Schindlera, to se
1: už
0: teda doplnil.
1: To už jsem se dohnal.
0: Tak pojď teď si doplnit Indiana Jones.
1: Teď si budu doplňovat Hex, prosím vás, nechci mě bejt.
2: Dobře, a ještě jsem ve školce viděl vlastně Čelisti a ty mě docela poznamenali, pak jsem se bál chodit do bazénu a koupat ve laně.
0: Jako tobě rodiče pustili Čelisti ve školce?
2: Děda mi to pustil.
0: Děda palec byla, nahoru teda.
2: Ona tam byla totiž taková fascinace žralokama a on si řekl, že tohle to by vlastně, tohle má žraloka, je to film, tak. Pojďme na to.
0: Pustíme to vnoučkovi.
1: To jsou samozřejmě všechno důležité informace, ale každou další informací se tady sami okrádáte o čas, který věnujeme Královnám Brna ještě, tak já jako nevím, jestli už není na čase.
0: My jsme vlastně recenzovali, tady Viktor se na to podíval.
1: Který to vzdal po třech dílech.
0: A už to nedokoukal?
1: Ne, ale možná to dokoukám potom, co uvidím kompletního Indiana Jonesa a Hex, protože mě teď Tomáš naláká.
0: Ale prý budou Královny Karlových varů, mi někdo říkal, že se budou točit brzo.
2: Já jsem něco takového taky slyšel, ale...
0: Proč to nejde do Prahy, jako Praze se tak... I ty housewife, ne, nejsou třeba z velkých, jsou taky ne z velkých měst.
2: Jsou docela.
0: New York.
2: Salt Lake City, to jsem tehdy rozkoukal kvůli tomu. Myslím, že začínali v LA možná, nevím, na to jsou jiné experti, ne, jiní experti na české scéně, ale Královny Brna jsou každopádně úkaz, no, velký.
0: Tak povídej.
2: A je to jeden z mála přírůstků do takové té odnože těch reality shows, který se zabývají, řekněme, majetnými lidmi nebo nějakým způsobem slavnými smetánkou.
0: Myslíš, jako lidmi, co koupí panelák 3+1 v Brně?
2: Jo, ale říkají, že to mají v centru Brna, že jo?
0: Ano, ano. Takže... A lidi, co nevidí, jestli mají koupit bazén na 2 tempa nebo,
2: no,
0: nebo 3 tempa.
2: A co lítají pro kabelku do pařížské vrtulníkem, že jo?
0: Ale oni odmítli dát tu kabelku, že jo? Nebyla dost.
1: A to jsou všechno záplesky, které už jsem propásil v Královnách Brna, nebo o čem tady mluvíte?
2: Jo, přesně tak.
0: Tak ten bazén se řešil ve druhém díle, tam přece řešili, jestli mají takový mini bazének, to bylo. Jo.
2: Ale pak se to vyplatilo až na ty pool party, která byla v 5. díle, že k tomu už
0: nedostal. Jo, to je pravda.
2: Takže...
0: Kde si holky říkali, jak všichni nádherně vypadají.
2: No, ono je vlastně jakoby paradoxní, že těch zápletek se tam vždycky rozjede zdánlivě spoustu, ale vlastně žádná z nich pak nikam moc jakoby nedochází.
1: Máš za 10 epizod? Nebo kolik?
2: 8 jenom.
1: 8. Okay. Tak to...
0: A ty bys chtěl 10, viď?
2: Já bych chtěl klidně 50.
0: Počkej, fakt?
2: No. Jo, já jsem říkal tady, než jsme začali, že jsem to viděl dvakrát už dokonce.
0: Počkej, takže... dostav, dvakrát.
1: Už jsi dopsal tu diplomku, Tomáš, že ne, chceš tady vidět 50?
2: To je ten důvod, proč jsem ještě nedopsal diplomku.
0: Jakoby, co tě jako donutilo se to pustit po druhý, jakože nějaký easter egg tam jako s...
2: Já jsem chtěl nalákat kamarádku a donutil jsem jí kouknout na první epizodu a ona potom chtěla pokračovat dál, tak jsme koukali prostě dál a pak už
0: to nešlo zastavit.
2: Pak už se to nějak prostě odehrálo, no.
0: Tak například malý Páťa a...
2: Jo, přesně tak, no.
0: A velký Páťa.
2: No ale sleduje to vlastně teda tu pětici žen, čtyři z nich jsou, myslím, nějaké influencerky, jedna z nich je taková jako lída z lidu trošku, která je na ně nějak ale jakoby napojená
0: ale profesně. Ale ta má nejhezčího manžela, dle mého názoru, a nejhezčí barák a dělají tam z ní úplně chudinku.
2: Jo, no, protože ona se podle mě trošku jakoby odmítá podřídit a vlastně se vůči tomu pořád vymezuje, vůči těm nějakým jako standardům, který oni si kladou sami na sebe trošku.
0: Ne, ona není jejich kamarádka, ona v první díle řekne, že neviděla Nilu 20 let.
2: Je to pravda, ona je nějaká stylistka, myslím no. si. Já jsem si musel třeba poznamenat seznam těch jmen, kdybychom se tady o nich bavili, protože se to hrozně snadno zapomene.
1: Já tady dá, když jsem o tom mluvil, tak jsem říkal, že s výjimkou tady té paní, která má být ta chudá obyčejná, jsem si nepamatoval, nebo jsem prostě zaměňoval napříč prostě všechny ty ženy, jakože úplně.
0: Jak se jmenovala ta bruneta od Patrika, která dělá všechno se souhlasem manžela?
2: Jmenovala se Adéla. Je to ta, ne. Co dělala pistáciovou malinu?
0: To byla Adéla, ano. Jo, teda to, říká, že žena, ano, má hlavně zdobit svého manžela.
2: To je ta, co říká, že rodina je její chrám.
0: Ano, rodina je můj chrám scén. A žena má zdobit manžela.
1: Zrovna, jo.
2: Mhm. No, oni vlastně všechny ty vztahy jsou tam strašně jakoby toxický, mám pocit, nebo působí to hrozně staromodně, že se tam musí dovolovat manželů a i ty nějaké interakce mezi nima působí hrozně strojeně, nebo ono celé, je to vlastně fascinující tím, jak strašně uměle vyprodukovaně to vlastně je, ale oproti jiným těm reality shows, kde jsou ty osoby zvyklé nějak jako performovat před tou kamerou, tak tady to vypadá jak laň, než jí srazí auto a vždycky jakoby hrozně konsternovaně koukají do té kamery. A i ty interakce mezi nimi mi přijdou vlastně hrozně jakoby taková školní besídka trošku, že si jako se hrajou scénku, byť třeba neměli žádný scénář, předpokládám extra, ale...
0: Jako já nevím, jak fungují ty housewife v Americe, ale oni podle mě nebyli nějaký velký kamarád, oni jako dali tak prorušně dohromady, že sestry spolu, takže tady dvě holky, co mají plavky konkurence, tak je šokne mezi sebe a teď tady dáme paní Janu, která řekla, že jediný, proč to vzala, že chtěla mluvit o té anorexii. Jako jo. Dát tu message. Takže oni byli jako ty lidi podle mě vybraný, že na sval chtěla, aby trošku tam měli nějaký jako toxický behavior.
2: Ale vlastně to vůbec jakoby nedodává potom, že oni těm konfliktům, mám pocit, se hodně vyhýbají, hodně těch konfliktů se odehrává tak jako na pozadí, anebo je tam potom nějaká zpráva o tom, že proběhly, až když se vyply kamery, takže v tomhletom to vlastně vůbec jakoby nedodává to drama, který třeba ty Real Housewives dávají.
0: No není, no. Tam to hraje nějakou unikovku, oni se tam nepohádají.
2: Jo, ožerou se tam teda, ta mužská část předtím, než vůbec začnou a... pak jim to trvá asi 2 hodiny, než najdou klíček někde, no.
1: ti muži opravdu. Ne?
0: Jako je to takový hodně rozpačitý, no, jako když sledeš nějakou besídku na základce.
1: No ale Tomáš se 50 dílů, tak...
2: Já mám pocit, že je tam prostor na zlepšení.
0: A prostě, tak Tomáš, Tomáš sledoval, kolikrát jsi viděl reality show Štíkovi?
2: Mnohokrát, no. ale tak to bylo kvůli bakalářské práce.
1: Z odborných důvodů.
2: Jo, to bylo odborně.
0: A už máš Oranu předplacenou a její nový kanál My Life, nebo jak se to jmenuje?
2: Ne, ona je teďka cancelnutá kvůli tomu dítěti, ne?
0: A tak jako, takže... to ještě předtím, než byla cancelnutá, ne?
2: Nedostal jsem se k tomu ještě.
1: Já doufám, že nás poslouchá Saša a je opět zase jednou pyšný na to, kam
0: Saša
1: to tento...
0: Saša se připravuje na vary, nemá čas.
1: Já jsem se taky připravoval na vary, ale přišel jsem se poslechnout, proč se dokoukat. Teda já se na to dokoukám.
0: Tak zdravíme Sašu třeba. Saša má rád určitě seriál Hex, protože to je HBO.
1: A taky to v něm probouzí 70-letou ženu.
0: Ne, tak pracuje, že pro HBO, nebo pracoval.
1: Jo.
0: A myslím si, že jsme se o tom bavili a řekl, že to je výborný seriál.
1: No a my jsme až teď řekli, že to je na HBO. Tak
0: ano, je to na HBO.
1: Takže děkujeme Sašovi, že díky němu jsme tady zprostředkovaně.
0: I seriál Boj o moc, tak se šel na HBO.
1: Je to tak, také.
0: Předplatí se HBO.
1: A já jsem zapomněl si, že Den odhalení Spielberg dávám palec nahoru, ale to jste
0: tak asi pochopil. Tak je na HBO?
1: To nejde, kde to bude, ale ještě chvilku ne. Mm-hmm. No, a to je všechno.
0: To je všechno? Tak počkej, ještě ty Královny Brna něco, nějaký poselství k tomu, palec, jaký bys dal?
1: Psal jsi kromě jmen i sdělení, jak naložit se svým životem?
2: To úplně ne, ale pamatuju si ty jejich opening lines.
0: No, jako by se zdal sobě.
2: Mně se hrozně líbí ta, co měla ta Jana. Rozhodla jsem se být opravdu šťastná a bylo mm-hmm. to nejlepší rozhodnutí mého života.
0: Mně se líbí ta, co chce zářit.
2: Jo. Protože to si můžeš vybrat.
0: Vybrat, buď to budeš zářit nebo ne.
2: A ona si vybrala.
1: Ona si vybrala.
0: Já si vybrala. No.
1: Tak my jsme si všichni vybrali, že jo.
0: A co tam Anela? Královna se neptá.
2: Kdo ji nemá rád? Má svůj plán, něco a vlastní impérium.
0: A máš byt paneláku.
2: To taky.
1: To je nádhera. Tak my se uslyšíme ještě jednou před Vary, pokud se nepletu. Mm-hmm. Pak se můžeme potkat ve Varech samozřejmě všichni.
0: Na Imagině s paní Líví.
1: S paní Líví na filmu, na filmu Olivia.
0: Já bych se nedivila, kdyby až bude zahájení Varu, jak tam vždycky přijde ty limuzinci, tam vejdeš s paní Líví. A máme tady paní Líví Klausovou s doprovodem.
1: Ona chodí s těmi vnuky, co jsou také...
0: Jak má hodně stav měst, to vlastně nepozná, že nepatříš k ním.
1: Že bych to ještě uhrál na vnuka Lívie Klausové.
0: Bys mohl být její vnuk, ne? Podle mýho. Nebo tak. Syn, ztracený. Ztracený syn Viktor.
1: No tak ještě, že už končíme.
0: A počkej, já mám poslední otázku. Predikce Viktora, kdo vyhraje mistrovství světové fotbale?
1: My s kolegy Horinou a Kočárníkem varskými, mm-hmm. Vojtu tady znáte z našeho minulého dílu, máme každoroční typovačku, ve které teď teda predikujeme vlastně všechny výsledky a součástí té typovačky je i jsou vítězové skupin a vítěz celého šampionátu. Ano. A já to teď nemůžu říct.
0: Aha, tak aspoň dostane se naše ze skupiny?
1: Ne.
0: Myslíš si, že se... To ne. To se musíme dostat, ne.
1: Tak a za chvilku začíná na rádiu jedna CD non-stop, takže je na čase se dostat z naší skupiny.
0: A kdo si myslíš, kdo vyhraje mistrovství světa ve fotbale? Tak typni nějakou zemi, třeba tam je.
2: Japonsko.
0: Ale to tam je. A to po sobě uklízí na stadionech.
1: A já Japonsku samozřejmě fandím a teď takzvaně remizovali s favoritem, takže ať je Japonsko.
0: A celý Instagram zaplavili reely, že oni po sobě uklízejí na stadionu.
1: To už je taková stará věc.
0: Je, ale no, to dojemný. A je to strašně hezký.
2: Tak to je mi hodně sympatické. Je to jako na to, že jsem to teď pomalu nevěděl, že se hraje mistrovství světa ve fotbale, tak jsem nadšený.
0: A Japonsko tam je, takže se strefil dobře. Takže, remizovali s Nizozemím.
1: Takže odteď fandíme Japonsku. Naschledanou. Odvážné palce.
3: Reklama Rádia 1. Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Sestřičky a bratříčkové, rád bych vás pozval na festival Nefestík, už tenhle víkend v Nepomuku. Budou tam WWW Neurobeat, Wolves of Satan, Athéna Chlebová a spoustu dalších kapel a DJs. A tak já, MC Dr. Curry, já tam budu v neděli od 5. Tak ahoj na Nefestíku.
10: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Je tu čtvrtek 19. hodina a je tu s tím pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s touhletou legendární americkou crossover kapelou Doki Dok, a bude znít jejich třetí album Amp, které vyšlo v roce 1999 na značce tenkrát ještě Roadrunner, tom holandském tvrdším metalovém labelu, se kterým byli zpěti právě Doki Dok dlouhou dobu od počátku svého vzniku. Kapelu sformoval frontman vokalista John Connor společně ještě s baskytaristou Dave Niborem, který dříve hrál také s Mucky Pup už na počátku 90. let v New Jersey, Bergen County. A už od raných dob se kapela proslavila tím, že kombinovala různé styly tvrdšího kytarového ražení metalu, hardcore punku, ale také i rapu či funku. Kapela po prvních úspěšných koncertech ve Spojených státech začala také strkovat rušky do Evropy, no a předskakovali tenkrát Biohazard na počátku 90. let a ty právě dali demotape značce Road Racer, respektive Roadrunner, a Doki Dok pro ně pak natáčejí v roce 93 debutové EPčko s názvem od Warrant, které obsahovalo 6 nahrávek. No a hned rok na to se kapela pak ozvala i svým prvním studiovým albem Allborough Kings, které vyšlo v květnu roku 94 se singlovkami jako If These Are Good Times, hitovkou No Fronts či Who's the King. A na této desce se objevuje i saxofon jako jeden z důležitých nástrojů. Vy jste tohleto album ode mě už slyšeli v minulosti v CD Nonstopu, no a kapela si získala hned velké posluchačstvo, možná i díky MTV a rotacím právě jejich hitovek. Své druhé album pak vydávají o 2 roky později pod názvem Play Games na značce Roadrunner, podpořený další hitovkou, tentokrát Isms nebo Rocky. A Doki Dok v té době už hrají s takovými legendami jako Ozzy Osbornem, kapelou Kiss, Metallica nebo Sepulturou. Vy však dnes uslyšíte jejich třetí studiovku Amp, která vyšla až koncem 90. let, přesně v červnu roku 99 na značce Roadrunner, a to předcházena i singlem jediným vlastně z alba Expect the Unexpected. A nutné říci, že tohleto album bohužel se nesetklo s takovým komerčním úspěchem jako předchozí dvě alba. To nové milionu pak kapela, musím říct, velmi často koncertu, ale málo vydává, a jejich nový materiál se objevuje až v roce 2006 s singlem Summertime na značce Wanted, a pak je také čtvrtým albem Walk With Me, tentokrát i pro značku Nuclear Blast. Pak přichází 10letá pauza, kdy Doki Dok jste mohli vidět bohužel jenom naživo, ale navrací se pak v roce 2017 s EPčkem Brand New Breed, tohoto čtyřskabovou kolekcí, která vyšla na značce Metalville. No a právě tam se objevilo vlastně i to zatím stále poslední 5. studiové album s názvem Free Radicals v roce 2023, které obsahovalo singlovky jako Lit Up, Never Give In nebo Man's Best Friend. A vy na ní najdete opět silné kytary, groovy beaty a chytlavé refrény, čím jsou právě Doki Dok velmi známí. Doplním, že vy jste mohli zaregistrovat jejich diskografii také živé nahrané album jejich debut Allborough Kings Live. To vyšlo na značce jejich Metalville v roce 2019. Každopádně teď už si nabízíme tuhletu partičku ze Spojených států, která umí propojit tvrdé kytary s rapovými riffy na jejich třetím albu Amp. Já jenom doplním, že my se ho nabízíme hlavně v souvislosti s jejich blížícím se vystoupením příští víkend na známém podujetí Mystic Skate Cup, kde se objeví třeba i Dilated People. Teď už ale Doki Dok a deska Amp z roku 99, a vám přeju příjemný poslech.
0: CD Nonstop.
2: Let me ask you something, sugar. Are you the kind of girl that likes music?
3: Oh, sure.
2: Hey, I knew it! I'm gonna put some on right now.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Letní kapela počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Milí přátelé, je 18. června a je tady čtvrteční večer a s ním další vydání pořadu zvaného Hitparáda na Rádiu 1. Moje jméno je Jerry a přeju vám příjemný poslech a jako vždycky je tady pro vás připraveno celkem 20 soutěžních skladeb v dnešním žebříčku. Je dobré na začátku jaksi poděkovat, takže děkuji za minulý týden, kdy tady za mě byl kolega Robert Procházka, který pro vás připravil novinky a pokud správně koukám, tak všech 5 novinek postoupilo, což je super. Zároveň děkuji vám posluchačům, kteří jste do Hitparády hlasovali. Ještě si řekneme, jak hlasovat správně a třeba i proč, protože samozřejmě pokud zahlasujete, tak automaticky máte šanci získat nějakou sympatickou výhru od nás, od Rádia 1. Jako vždy začneme dnešními 5 novinkami, které jsem se snažil vybrat dost barevně, tak aby to nebylo na jedno brdo, tak posuďte sami, jak se vám to bude líbit. Ještě jednou hezký poslech Rádia 1.

0: pojďme na novinku první. Dáváme si ji i v souvislosti s festivalem Creepy TP, který proběhne od 10. do 12. července, kde se zvláštní dvojice s názvem Debasement také ukáže. Ali Logout a Margot XX, tak se jmenují členové Debasement. No a jejich track Stay in Your Lane je ze stejnojmenného vlastně není to stejnojmenný, ale je to vlastně single z chystané desky ve spolupráci s lidmi, kteří se jmenují Miss Bashful a DJ ADHD. Stay in Your Lane, to jsou Debasement a novinka první.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Dnešní první novinka The Basement a skladba Stay in Your Lane. No a můžeme se posunout dál, rozhodně změníme žánr. Koukneme se za berlínským triem vedeným pianistou Mosesem Juffim, který si říkají Moses Juffy Trio. Vydáme se do takového velmi sympatického prostředí německého jazzu. Jejich EPčko s názvem Chasing Light vyšlo 29. května. Bylo natačené během jejich improvizace v jejich zkušebně v německém Neuköllnu. Samozřejmě se nejedná o čistý jazz, ale střihnutý všemi možnými modernami. A shodou okolností ta skladba, kterou si zahrajeme, tak je titulní z toho EPčka, čili Chasing Light.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak a tohle to byla dnešní druhá novinka s názvem Chasing Light, skladba od Moses Ufi Trio z Berlína. A teď se podíváme za dánským muzikantem Gustavem Berntsenem, který se skrývá pod pseudonymem GB. Ohlásil svoje teprve druhé album Herzsprung, které vyjde v srpnu. A jeho tvorba je relativně mladá, protože jeho první album vyšlo v roce 2024. Skladba Adrenalin je novinkou třetí.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tohle byla skladba Adrenalin od dánského muzikanta GB. Následuje Blood Orange, taky jednočlenný projekt pana Heinze. Jeho single s názvem Essex Honey .mp3, nejdřív jsem si myslel, že je to chyba, jako tady jsme si v rádiu omylem nepřejmenovali skladbu, ale ona se tak fakt jmenuje. Navazuje na jeho album Essex Honey, které vyšlo loni. A to je celý. Blood Orange, Essex Honey, MP3, další novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle to byl Def Vines neboli Blood Orange a jeho skladba Essex pod tržítko hany.mp3. No a je tady poslední novinka, to se mi hodí do krámu, protože minulý týden jsem byl v Portugalsku, tak je to portugalská zpěvačka, muzikantka a producentka Ana Lua Caiano. Její skladba Uma Vida a Ménos, což znamená o jeden život méně, je tady jako novinka poslední a je to vlastně single, který předznamenává podzimní její album. Tak jo, poslední novinka Ana Lua Caiano a Uma Vida a Ménos.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

Milí přátelé, tak doznělo všech pět novinek a teďka vám řeknu pár důležitých informací, které by vám mohly pomoci se orientovat. Hitparádě Rádia 1, i když pevně věřím, že vzhledem k tomu, že už tento pořad vysíláme od roku 1991, tak se asi orientujete. Ještě jednou díky za hlasování. Hlasovat můžete vždy po skončení pořadu, respektive přesně ve 22 hodiny na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda. Když zahlasujete pro hodně skladeb, ten váš hlas má větší váhu a můžete tak protlačit svoje favority. Teď už třeba víte, jaké jsou ve hře novinky. Pokud zahlasujete, tak také jste automaticky zařazeni do slosování o nějakou tu cenu. Abych byl konkrétní, tak dnes večer budeme rozdávat lístky na koncert novozélandské pěvice Aldous Harding, kterou jsme taky měli nedávno v parádě. Ta bude vystupovat už 22. června v klubu Roxy. Takže i vy, kteří posloucháte 21. června, tak snad se včas dozvíte z vysílání nebo z mailu od kolegyně, že jste vyhráli a budete moci jít do Roxy ten další den. Příští týden to bude vinylová deska Sticky Ricky kapely Band of Hasek. To pokud byste potřebovali nějakou pobídku k tomu, abyste do hitparády zahlasovali.

Co se týká dalších informací, tak jenom zopakuji, že Hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin v živém vysílání a následně v repríze, když se všechno zadaří a všechno se nahraje, tak v neděli dopoledne v 9 hodin. I když si vybavuju doby, že jsem musel v neděli ráno naběhnout do Práglu a jít odvysílat Hitparádu, kterou se nepodařilo nahrát ve čtvrtek. Nicméně ty doby už jsou, doufám, dávno pryč, takže tak. Co se týká nějakých dalších informací ohledně kulturních akcí, tak rozhodně vám zdrojem může být i web Rádia 1, anebo zpřízněný web kolegyně Jany Kománkové s názvem Proti šedi. To léto a podzim je šílený teďka. Festivaly hvězdně obsazený. Asi víte, že teď začne Metronom. Nick Cave, Sting podobně. Budou v Praze hrát v černu Aldous Harding, kterou jsem zmiňoval, Duran Duran, Men I Trust. Proběhne Mighty Sounds, Kraftwerk v červenci, Susan Vega v červenci, Colors of Ostrava. Omlouvám se všem těm akcím, který vynechávám, ale prostě je toho opravdu mraky, mraky, mraky. Teďka možná jedna čerstvá pozvánka, alespoň teďka na sobotní akci, což samozřejmě pro vás, který posloucháte v neděli, je lehce, jak si už to řekl drobně mimo, ale stejně v sobotu v musicalu Modrá opice, což je úžasný podnik, proběhne festival Rebirth of the Death Volume 3. Zdravím Editu a koukám, že front kapelou tam budou Kryptor. Doufám, že tam ještě zpívá náš bývalý kolega z Rádia 1 Marcel Pípa Novotný. No a zbytek už bude historie, pakliže se do té Modré opice vypravíte. Tolik alespoň stručně, při těch akcí je opravdu mraky, takže třeba příští týden si dáme zase nějaký podrobnější přehled. Novinky máme za sebou, pojďme se podívat, jak dopadl žebříček Hitparády Rádia 1 s datem 18. června. No a dopadl docela, jak už jsem říkal, tak vlastně postoupilo všech pět novinek, což je vždycky dobrý, občerství to ten žebříček. Nicméně na 15. místě je věc, která nebyla novinkou z minulého týdne, ale už zhruba z doby před třemi týdny. Minneapolisská kapela She's Green, která bude vydávat EPčko s názvem Empty House v červenci, a my si skladbu Empty House v takovém shoegazovém dream popovém hávu hrajeme právě teď na 15. místě. Posloucháte Rádio 1.

Na Rádiu 1 jste slyšeli dnešní 15. místo, projekt She's Green a skladba Empty House. No a teď se nám tady seřadily tři novinky z minulého kola. Londýnské trio veselých hopsavých melodií Jungle, ty byly svýho času hodně, hodně nahoře, se vrací s novým albem s názvem Sunshine, to vyjde 14. srpna a tady je předzvěst The Wave, 14. místo.

Na rádu jedna Jungle a skladba The Wave, aktuální 14. místo. No a do žebříčku nám postoupil také Gold Panda, britský producent, který 26. června vydá nové album Tone Up. První single z něj má název Ding the Motor a je na 13. místě.

0: Tohle to byl Gold Panda a jeho skladba Ding the Motor. Britský producent, který chystá nové album teď ještě v červnu. No a teď je tady zpívající herečka a modelka Cara Delevingne. Upřímně jsem čekal, co z toho vyleze, a myslím si, že docela fair věc. Out of my head, věc z 29. května, jedná se o její debutový single. Produkoval to člověk, který se jmenuje BJ Barton, myslím, který spolupracoval třeba s Bon Iver nebo Charlie XCX nebo s Nine Inch Nails. Novinka minule, aktuálně 12. místo.
1: Rádio 1, dívka s kytarou.

Tak toto byla Cara Delevingne a skladba Out of My Head. Koukám, tady mám sem jako rychlovky hrozný, to skončíme brzo dneska. A nebo vymyslíme nějakou dlouhou retro skladbu. Už jsme totiž u 11. místa, kde je belfastské trio Kneecap. Ostré trio. Spolu s britským básníkem Kate Tempest. Irish Goodbye. 5 týdnů v parádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1, tohle to byly Kneecap a Kate Tempest a Irish Goodbye, skladba, která byla minulý týden na 12. místě, teďka na místě 11. a je tady už 5 týdnů. No a za malou chvilku si zahrajem dvojici Fuckers, která je tady už 7 týdnů, takže dneska asi naposledy 10. místo, skladba Butterflies.
1: Inhaluje Rádio 1.
0: No tak samozřejmě, já se musím opravit, já jsem pustil dvě skladby za sebou, takže ty Fuckers před chvilkou dozněly a to, co jsem vám chtěl říct, tak jsou Over Mono, který budou znít teďka na místě 9. No což, stane se.

Na 9. místě v hitparádě Rádia 1 to byli bratři Tom a Ed Russellovi z Walesu, neboli Overmono, a jejich druhé album, chystané druhé album, které vyjde 7. srpna. Můžeme se těšit na letošní popmese v Brně, kde pravděpodobně Overmono, tedy oni tam budou vystupovat a pravděpodobně představí nový matroš z téhleté připravované desky. Zatím tedy 9. místo a 2. týden v hitparádě Rádia 1. Už jsme si odehráli v žebříčku 3 novinky z minulého kola, teď nás čeká další a bude se jednat o Weezer, což je jedna z legendárních kapel let 90. z Los Angeles. Už 20. desku se chystají vydat v srpnu a my si hrajeme skladbu We Might As Well Be Strangers featuring Wednesday. Weezer, novinka z minula, aktuální 8. místo.

Stále posloucháte Rádio 1 a stále je tady Hit Paráda. Příjemný poslech vám přeju. Tohle byly Weezer na 8. místě. No a teď už se dostáváme k 7, ke kapele Death Cab for Cutie. Druhý single z už vyšlé desky I Built You a Tower, ona vyšla 5. června, se jmenuje Punching the Flowers.

Death Cab for Cutie, dnešní sedmé místo Punching the Flowers. No a teď úžasná věc, Boards of Canada držej se na místě šestém, vydali novou desku po 13 letech, ta se jmenuje Inferno. Oni už mají teďka venku další single, nicméně my si hrajeme stále ten květnový Tape 05. Tohleto bratrské duo Skocka. No a jinak já teda jsem hrozně rád, že vyšly ty Boards of Canada, protože to je jedna z věcí, která mi hrozně pomáhá jako v poslechu k práci a teď už si jíždím celou jejich diskografii, ale to vy jistě jako pravidelní posluchači Rádia 1 vám to nemusím vykládat, že to tak, že je to prostě dobrý.

Boards of Canada, šesté místo Tape 05. No a teďka Lamp Chop, taky už letitá kapela chlapíka jménem Kurt Wagner. A už 17. album, který vyjde v srpnu, romantická skladba Weekend na místě 5.

No vydá, tak už se docela jako mílovými kroky koukám, blížíme ke konci a to je teprve 9:45, tak dneska to bude jako trošku kratší pořad. Co se dá dělat, snad mi to odpustíte a to příště třeba nějak nastavím. Každopádně máme za sebou Lambchop a skladbu Weekend na 5. místě a teď je tady Lou Rhodes, kterou znáte z kapely Lamp a její kapela Kyoto, respektive to dvoučlenný projekt, nicméně teď tady nedávno byli, hráli v Praze. Aktuálně v tom dobrém slova smyslu žijí z desky Black Salt. Ta jejich druhá deska vyšla v dubnu a my už si 7. týden, čili pravděpodobně naposledy teďka hrajeme skladbu Warpaint. Tady jsou Kyoto.

Tak milí přátelé, máme za sebou už čtvrté místo Kyoto Warpaint. A než se podíváme na místo třetí, tak samozřejmě pár věcí si ještě zopáknem. Zopáknu vám například to, že do hitparády se dá hlasovat na stránkách Rádia 1 a to vždy ve čtvrtek ve 22 hodin. Celé hlasování probíhá až do dalšího čtvrtka, kdy v 15 hodin, pakliže to neuřízneme dřív, 15 hodin hlasování končí a následně se z toho stane žebříček. Ten aktuální má datum 18. června. Reprízu případně posloucháte v neděli 21. Díky všem za hlasy. No a tradičně i dnes si řekneme ty skladby, které z hitparády vypadly. A byly to Future Islands, Kurt Weill, Solvex, Ella Thompson, Party Dozen. Ale budiš útěchou, že do žebříčku postoupilo všech pět novinek. No a i dnes tady máme jména tří výherců. Dnes tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert novozelandské hudebnice Aldous Harding. Ta bude vystupovat 22. června v klubu Roxy. Tak a teď ta jména. Honza Adam, Přemysl Krejza a Valerie Vivien. Gratulace velká. V rámci zveřejněného žebříčku dnes ve 22 hodin tam svoje jména také naleznete a kolegyně vám určitě pošle e-mail s tím, jak si lístky na koncert Aldous Harding můžete převzít. No a upoutávka na příští výhru, tak příště budeme losovat výherce vinylové obdoby alba Sticky Ricky od kapely Band of Hasek.

No, celkem jako ve fofru a v nepřílišném jako návalu invence jsem hrábil do archivu celkem náhodně. Možná už se budu opakovat, ale vlastně to možná nevadí. Možná někdy v loni, předloni, před třema lety jsme si hráli nějakou vzpomínku na kapelu Sensor a tomu bude tak i dnes. Tak jestli se opakuju, tak se omlouvám. Nicméně přišlo mi dobrý, když jsem tu desku Stacked Up z roku 94 našel, což je vlastně kapela, což je vlastně deska jejich debutová. Tak si říkám, proč si Sensor nedá, a dáme si tu jejich pecku, kterou jsme tady točili na rádiu hodně, hodně, a to se jmenuje Age of Panic. No a shodou okolností se jedná o žánr, který jsme tady před chvilkou s mojí kamarádkou Terkou, která tady tajně sedí v rádiu, vy o ní nevíte, říkali, že kdysi existoval žánr, který mu se říkalo crossover. No a tehdy do toho crossoveru vlastně patřili i Sensor, takže vlastně je to logický, že si dáme tuhletu skladbu, která se jmenuje Age of

0: Tak, to byla vzpomínka na rok 1994, Sensor album Stacked Up, skladba Age of Panic. No a teď už nás čeká poslední postupující novinka z minulého kola. Jsou to Acid Rap, který mám rád a který dělají moc sympatickou a takovou jako, jak bys to řekl, butt shaker muziku, že prostě přitom musíte tím zadkem aspoň trošku mrskat. Acid Rap, francouzsko-alžírský kolektiv, měl jsem tu možnost se s ním potkat kdysi v Brně na popmese. Zítra, tedy 19. června, vydají čtvrtou desku s názvem Resource a my si hrajeme už druhý single Jasmin Al-Sham. Tady jsou Acid Rap.
1: Přistupte blíže, právě se začíná.
2: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu, haligali a létající kačeři, hadíže na Lady Marion, jezdec globu smrti na javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki, to je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
3: Co je tohle za cirkus?
1: To není žádnej cirkus, to je Radio 1.
4: Hi, this is RC Arab and we are really happy to be on Radio 1.

Acid Arab, Jasmin Al-Sham, třetí místo, krásná to věc. Teď sice už to název může připomínat, ale zcela něco jiného. Skotské duo Arab Strap. Skladba Jujuju teprve 3 týdny v hitparádě, zatím úžasné umístění na místě 2. Jejich nová deska, na kterou se moc těším, vyjde letos v září.

Rapstrap, UUU, dnešní druhé místo. No a už nějakou dobu, konkrétně 7 týdnů, máme na špici dvojici Massive Attack a Tom Waits. K těmto dvěma jménům asi není příliš třeba, a zvlášť, když už tady hrajeme takovou věčnost, nic říkat. Jsou to prostě dvě legendy. Ani jedna z nich už dlouho nic nevydala, takže jsou tady se společným singlem Boots on the Ground.

To bylo první místo hitparády Rádia 1, Boots on the Ground, Massive Attack a Tom Waits. No a nyní následuje stručná rekapitulace dnešního odvysílaného žebříčku hitparády Rádia 1.

0: Posloucháte Radio 1.
1: Tak pojďme na to. Tohle to jsou The Basement, skladba Stay in Your Lane, novinka první. No a zcela něco jiného jsou Moses Ufi Trio Chasing Light, berlínská trojice, jako novinka druhá. Dánský muzikant GB a

projekt Deva Heinze Blood Orange a Sex Honey MP3. Další novinka tohoto kola. A máme tady taky portugalskou zpěvačku Anu Luacayano, Uma Vida a Menos. Aha, Uma Vida Menos, jasně portugalské. Patnácté místo, kapela z Minneapolis, She's Green a skladba Empty House. Tohle je jedna z postupujících novinek z minulého kola Jungle a The Wave 14. Britský producent Gold Panda už příští týden uchystá novou desku Ding the Motor, to je místo 13. No a kdo by to byl, řekl Cara Delevingne, Out of My Head, 12. místo, postup z novinky z minulého kola. Spolupráce Kneecap a Kate Tempest vyústila v single Irish Goodbye, 11. Tohle už jsou newyorští fuckers. Butterflies desítka.

Tape 05, tak se jmenuje květnový single od Boards of Canada, který už mají venku desku. Inferno se ta deska jmenuje. Místo šesté. Lamb Chop Weekend, pětka. No a maximální počet týdnů v žebříčku pravděpodobně již dnes vyčerpali Kyoto. Warpaint, místo čtvrté.

Acid Rap, Jasmin Alsham featuring někdo, kdo se jmenuje Val Alkak. Zítra, tedy 19. června, jim vychází už čtvrtá deska. Trojka, novinka z minulé. Skotské duo Arab Strap, Juju, úžasná věc a dvojka. No to je první místo. Boots on the ground, Nesivetek, Tom Waits. Dnes jste z hitparády slyšeli už všechno a já se budu těšit příští týden 25. června zase naslyšenou na všech našich frekvencích. Mějte se krásně, dejte na sebe pozor a přeju vám krásný týden.

0: Jerrym Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Venco, proč bučí?
2: Onyx se mi vypnul.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichunku a Pipík Sedlo tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

Tak dohráli vám Lip Critic, předtím Debasement a úplně na začátek Cloud Nothings. Úplně na začátek dnešní dvouhodinovky pod hlavičkou AM180 od mikrofonu Rádia 1. Vás poprvé dneska zdravím. Já jmenuji se Štěpán Wolf a do půlnoci vám budu vybírat hudbu ke svý i vaší potěše.

When waking up and heading

Tak dohráli vám Kiwi Junior, předtím Cassie O'Ton for Painfully Alone, The Fall, Oneida a taky Modest Mouse. Posloucháte Rádio 1 a další věc bude z těch zasloužilých veteránských kapel, byl Sebastian, nový single It Only Takes One Lion.

0: Tak dohrála vám podle mýho názoru jedna z nejlepších kapel posledních let. Liars z New Yorku, Mess on a Mission, starší věc. Předtím The Garden a Smog a také Alien Nose Job, který jste mohli kdysi vidět na festivalu Creepy Teepee v Kutný Hoře. Tady ten festival se letos koná poprvé v Praze a ještě v příští hodině vám zahraju pár věcí, které budou zároveň pozvánky na tuhletu akci. Nicméně ta další kapela, tu tam neuvidíte, jmenuje se Arab Strap a teď vydala nový single Fighting For You, tak teď na Rádiu 1.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Tak občas se stanou takový renonci technický, jako se mi stal teď, tak to bych nepřežil, kdyby vám ta nová věc od Elbstep nezahrála celá. Tak po Lauren Order a Dviens, pak druhý pokus o Elbstep.

Je to tak, posloucháte Rádio 1 a před džinglem vám hráli tři ukázky a zároveň pozvánky na letošní festival Creepy TP, který proběhne od 10. do 12. července v Praze na Štvanici. Hráli vám Poison Ruin, Helen Sun a Deer Park a teď ještě poslední pozvánka Marlon Dubois, Creepy TP za tři neděle v Praze a teď na Rádiu 1.

Tak krátce po půl dvanáctý vám na Rádiu 1 dohrál Orville Peck s hostující Shania Twain. Orville Peck mimochodem dneska, jestli je pátek, hraje ve 4 odpoledne v Praze v Letňanech. Další věc úplně z jiného soudku z britských ostrovů.

Tak dohrávám Cory Hansen, the Unborn Capitalist from Limbo. Předtím ještě jedna pozvánka na Creepy TP, Lauren Order a Suede. A ode mě to bude pro dnešní večer v podstatě všechno. Budu se s váma těšit na slyšenou zase za 14 dní, což bude už v

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Zkouší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.